0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz

můžem v klidu dýchat dál. Věřím, že duše nestárnou a jen to dobrý zůstat má.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Rádio Zlín.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: NC-cepkov.cz

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
2: Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Krásné páteční ráno, je 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Čeští řidiči si za naftu citelně připlatí. Ještě minulé pondělí přitom patřil tuzemský diesel k nejlevnějším v celé Evropské unii. S nedělním koncem vládního zastropování cen ale přišel zlom a během jediného týdne se Česko v evropském žebříčku propadlo o 7 pozic. Nafta u čerpacích stanic zdražila o více než 4 koruny za litr a růst cen nadále pokračuje. Trh s elektronikou se potýká s vážnými komplikacemi. Chytré telefony dál zdražují a podle analytiků jde pouze o jeden z řady problémů, kterým čelí samotní výrobci. Globální nedostatek paměťových čipů totiž ochromuje produkci nových přístrojů. Výsledkem je citelný úbytek zboží na trhu doprovázený opatrnější obchodní strategií firem. Český fotbalový národní tým prochází po mistrovství světa výraznou obměnou. K vlně konců v reprezentačním dresu se přepojuje další známá tvář, když se po Patriku Šikovi, Tomáši Holešovi, Václavu Černém a Vladimíru Daridovi rozhodl uvolnit místo mladší generaci také spartianský obránce Jaroslav Zelený. Krok stranou navíc zvažují rovněž Vladimír Coufal a Tomáš Souček. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Fotbalisté Zlína chtějí v nové sezóně daleko víc sázet na mladé hráče, chtějí je zapracovat do týmu a vychovat si z nich budoucí opory. Právě na mladé a perspektivní posily se Ševci zaměřili při letních přestupech. Do Zlína přišlo 7 hráčů a 8 odešlo. Do přípravy se zapojili taky hráči z akademie, kteří by měli dostat víc prostoru. Klub si taky vytyčil za cíl udržet se v první lize. Pátek bude na východě Moravy převážně oblačný, na Valašsku se můžou objevit i přehánky. Dnešní odpolední maxima 19 až 22 stupňů. O víkendu bude u nás v regionu tepleji a taky víc slunečno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 2 minuty po 6 vám přejeme krásné páteční ráno. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: A místo Davida tady je Filip. Ahoj Filipe.
3: Tak byl Michal David, já budu Filip David.
1: Nebo Filip Michal, nebo Michal Filip, je někdo takovej. Nicméně Filip.
2: Proč si neřek Michal Jasmin nebo Filip Jasmin?
1: Co?
2: Proč mě takhle vynechal?
1: To chvíle náročný otázky v pátek ráno. Já jsem rád, že jsem sem dojel, ty vůbec. Tak jsme rádi, že vy jste tady. David Guetta, Alphaville, Ava Max, tím startuje páteční snídaně. Pojďme na to, hezké ráno.

0: Maroon 5 Memories. 8 minut po 6. posloucháte Hit Radio. Představte si, že se podíváte na svůj účet a řeknete si, sakra, já mám moc peněz, musíme hnedka zavolat na finančák. Tohle se buď stane v nějakém paralelním vesmíru, anebo ve Velké Británii. Máme tady partu 120 britských milionářů, která požádala vládu, aby jim zvýšila daně, protože prý platí málo. Sami říkají, že současný nastavení je nespravedlivý a že mají na účtech až moc peněz.
1: Já mám radost, když mi přijde jako přeplatek na daních, no tak jasně. Oni zřejmě, když teda nedoplatek.
0: No jasně. Mně to přijde to jako přijít do restaurace, dát si polívku a pak jim tam nechat 5000 díčku, jakože to bylo moc levný teda, jo. Tak mě by zajímalo, jestli je v Česku nějaký člověk, který by tohle udělal. Jako stačí mě, když najdem jednoho. Myslím si, že to asi nebude možný. Tak pokud byste do toho šli, klidně nám dejte vědět, my vám posíláme další hity. Damiano David, Next Summer, 6 hodin 9 minut. Tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Na páteční ránko Lady Gaga Paparazzi přesně ve 6:45 s vámi Michal, Jasmin a Filip.
1: Už zítra začíná fotbalová liga, takže se vrací to období, kdy půlka národů řeší tabulku, půlka národa zase jako, proč nám zase doma jede ten fočus. My se tady s Michalem netajíme tím, že fotbal není naše úplně ta nejsilnější stránka.
0: No my jsme se tady před tím vstupem střihli, kdo to začne, jo? Protože jak o nás víte, tak my dva fotbalu vůbec nerozumíme, ale jsme strašně rádi, že tady je pokaždý s náma někdo, kdo fotbalu rozumí, a to je samozřejmě David a dneska Filip, fotbalový komentátor. Filipe, tak co teda začíná? Na co se můžou fotbaloví fanouci těšit?
2: Tak máte štěstí, že to je náš život s Davidem. Doufám, že budu mluvit za oba. No těšit se můžou na to, že po 2 měsících, ta pauza byla delší kvůli mistrovství světa, začíná nejvyšší česká fotbalová liga. To rovnou zítra budou se hrát 4 zápasy, bude rovnou hrát taky Bohemka, Plzeň, Liberec, Ostrava, Sparta, Brno a v neděli budou hrát ty další týmy. Nutno tady podotknout, že už včera hráli 2 týmy v Evropě. Hradec Králové vyhrál v norském Tromso 1-0, Jablonec prohrál v chorvatském Varaždinu 2-3, přesně tak, jak jsi to viděl. Ty jsi snad genius. No ale ještě teda řeknu, pro ty neznalé, takže za týden ještě hrají jak Hradec, tak Jablonec odvetu, takže stále je to všechno otevřené, ale Česká liga, tedy to dámy tedy moc času od svých manželů po večerech neměli, protože mistrovství světa skončilo opravdu nedávno, v neděli, a už teď v sobotu zítra se hraje Česká liga.
0: Potřebujete někdo větší důkaz, že Filip opravdu fotbal rozumí?
1: Mimochodem v jedné části Anglie teďka zkoušejí zajímavý projekt, že tam doktoři lidem s depresí předepisujou lístky na fotbal, ale říkám si, že co když ten jejich oblíbený tým zrovna prohraje, že jo? Tak ta depka bude ještě silnější v tu chvíli.
0: Tak si vezmu 2 prášky, no.
2: Musí fandit jedině prostě týmu, které je na špici tabulky, že jo? Nesmí to být poslední tým, tam ho asi doktor nepošle.
0: No tak Filipe, my ti moc děkujeme za vysvětlení a my dva tady se Spince budeme věnovat tomu, čemu rozumíme, nebo aspoň si myslíme, že tomu rozumíme. A to jsou hity za malou chvíli, třeba Krištof a nebo Benson Boone a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, hlásíte překážku v plynulosti provozu na trase. V Ostravě, v Polance, v ulici Kpilé probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz Hit Radio Zlín.

0: Tohle je Benson Boone a tohle je páteční Hit Radio. Krásné ráno vám všem, kdo už se těšíte na víkend. Michal, Jasmin a Filip s vámi a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Na začátek tu mám úkol pro milovníky piva, si raději zacpat uši. Velkou smůlu měl totiž pracovník supermarketu v dolnosaském Brudgevelu, když hned první den v novém zaměstnání vezl na paletě desítky bas s pivem a téměř všechny je převrhnul. Od vedoucího prodejny pak dostal varování, že se něco takového sice stát může, ale že to bylo naposled. Kreativní metodu v postupu proti pirátům silnic zvolila belgická policie, když na dálnici na jeho západě země instalovala atrapu svého hlídkového vozu. Vypadala tak realisticky, že mnozí řidiči skutečně zpomalili, než zjistili skutečný stav věci. No a nevšední zdroj fyzického mládí v sobě objevila Italka Idana Abinantaová, která je podle všeho nejstarší tanečnicí na tyči na světě, tedy pole dance. Brzy totiž oslaví 83. narozeniny a nic nenasvědčuje tomu, že by chtěla přestat. Seniorka z Turína kdysi hodně přijezdila na lyžích a pečovala o své tělo ve fitness studiu. S tancováním na tyči začala až ve svých 71 letech.
3: Představte si, že to je vaše babička, jo? A že tam přijdete, není doma a říkáte, dědo, kde je babi? No, zase na tyči prostě.
0: No, hlavně, jako začala v kolika? V 70 začala.
2: No, v 71, takže už to dělá 12 let.
0: Už, no takhle, tady je vidět, že vlastně jako nikdy není pozdě začít, no. Nicméně, no, myslím si, že týhle babičce si nedovolí říct, že nemáš hlad. Alex Party na Hit Radio, hezké ráno. Hit Radio.

0: Welshly Arms. Tohle jsou hity na páteční ránko, na vaše páteční ránko. Posloucháte Hit Radio? Dobré ráno.
1: Už o půl osmí nás opět čeká rychlá pětka. Každý den hrajeme, nebo vyhrajete o pobyt v některém z partnerských hotelů zapojených do programu Šumava Card. A dneska hrajete o pobyt v rezidenci Vogelsang, a to v hodnotě 10 000 korun, což je dost. Mimochodem, ta rezidence Vogelsang nabízí teda nádherný výhled na hrad Kašperk, taky samozřejmě komfortní ubytování, výbornou restauraci i wellnessko, a to pořád není jediná věc, o kterou vy hrajete.
0: Protože součástí tady té parádní výhry je taky Šumava Card, což je projekt, který vám tu dovolenou ještě vylepší, a to o spoustu dalších výhod a bonusů u zapojených partnerů po celé západní Šumavě. Takže nevyhráváte jenom to parádní ubytování, ale kompletní zážitkový pobyt plný výletů a výhod. Tak pokud na to máte chuť a chtěli byste vyhrát, buďte okolo půl osmé u rádia, u vašeho Hit Rádia. No a budeme rádi, když s námi budete klidně až do 9 a klidně až celý den. Za malou chvíli Linkin Park, Up From The Bottom, to je tohle. No a taky přehodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno vypadá na silnicích.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: Max. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
3: Koupelny pro každého.
2: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí.
3: Koupelny pro každého.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
4: Hele, nezaseko ses?
5: Ne.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z Moravy a Slezska k nám dorazila informace o překážce v provozu. V Dobroslavicích na Opavsku hořel autobus, projedete se zvýšenou opatrností.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům. Na hit.

0: Chvíli po 6:45 ladíte páteční Hit Radio. Krásné ráno.
1: Kdo lítáte pravidelně, tak vás potěší jedna věc, a to sice, že tam končí na letišti Praha jedna z nejotravnějších částí cestování, a to je samozřejmě vybalování svýho příručáku tam u těch skenerů, protože skenery jsou teďka nový.
0: To je super, takže to vybalování těch notebooků a vybalování a parfému a nějakých různých tady těch pytličků už nebude teda třeba.
1: Ne, a potvrzuju to, když jsem letěla na Dovču 3 týdny zpátky, tak opravdu já už jsem tam začala vyndávat všechny ty věci a přítel, nemusíš, a jo, jak to, že jo, a byla jsem tak potěšená, je to bomba.
0: To je za mě vlastně jeden z největších stresů. Já bych na první místo dal stres, jestli se vejdeš do váhové kategorie s kufrem, případně jestli se ti příručák vejde do té klece. Jo, občas víme, že to tam je potřeba našlapat, aby se to vešlo, pak to nejde vyndat, ale tohle přesně ty vyndáváš, děláš tam tu pyramidu a čekáš, co tam ten sekuriťák nebo co tam ta ochranka jako najde, jo.
1: Ale místo toho na mě, místo jako skeneru, čekalo jiný překvápko, a to je namátková kontrola. Jo, že jsem procházela tím tunýlkem a oni, že teda namátkou, a pěkně mě sjeli v ruce, že jo, jestli teda nejedu na něčem.
0: Počkej, to by taky, já prostě nevím, jestli to za to může můj obličej, ale já taky, když někam letím, tak si mě vytáhnou bokem a začnou mi projíždět takhle, jako mejt ruce, jo. Já jsem si prvý vyříkal, tak asi jako tady, nemám teda premium, ale je to, jako mám ekonomii, ale asi ti umejou ruce, než tam nastoupíš do toho letadla, a on to jete se na druhý, že jo.
1: Ano, jak ruce, tak batoh mi sjeli, a co je zajímavý, že se mi to nestalo jenom v Česku, ale i pak na Tenerife.
0: Říct jakoby tady u toho úkonu, že ti sjeli batoh, je vlastně docela zajímavý.
2: Je to hezký název, a já se musím přidat, teda já jsem letěl naposledy minulý rok na Malorku a sjeli mě taky teda. Takže jsme tady všichni kompletně sjetí.
0: Ale já teda, když se vrátím k té staré kontrole, nebude nám to chybět vlastně, jo? Že jak jsme se za těch 5 vteřin snažili zbalit pásek a noťas a parfémy, zatímco ten borec za náma nás tam málem přijel tou přepravkou.
1: Ono, většina zemí, kam pak letíš na tu Dovču, tak tam to ještě nemají. A to byl i ten náš případ teďka. Takže tady sice dobrý, ale až budeš odlítat od někud, tak si to užijeme.
0: Takže si to užijeme, takže no nemusíme být smutný. No tak super. Tak bezpečnostní kontrolou tady na Hit Radio projel i tenhle song, Avicii, Aloe Black, Wake Me Up, a vy, kdo někam letíte z pražského letiště nebo z jakéhokoliv letiště, tak užijte si Dovču.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Kop. Všechno dobré.
2: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za

0: Pepem Lejčkem, vítejte u nich. Lesní požár na francouzském pobřeží Atlantiku u obce Samo si vynutil evakuaci asi 20 tisíc lidí, převážně turistů. Oheň v departementu Gironde dosud spálil 4 800 hektarů plochy. Proti rozsáhlým živelným pohromám budou ve Francii zasahovat také hasičské vrtulníky z České republiky a Slovenska. Už rok funguje domov pro seniory a domov se zvláštním režimem v Chodové plané u Mariánských Lázní. Stal se prvním fungujícím centrem dlouhodobé péče v tuzemsku. Projekt České asociace pojišťové navazuje na memorandum podepsané vládou z předloňského listopadu. Reaguje na rychlé stárnutí populace. Během 10 let má ze soukromých investic vzniknout až 20 podobných center. Fotbalisté Jablonce na úvod druhého předkola konferenční ligy prohráli ve Varaždínu 2-3. Severočeši ještě v 67. minutě vedli 2-1, ale soupeř stav otočil. To fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy překvapivě vyhráli na hřišti norského Tromze 1-0. V závěru Votroky přiblížil k postupu do další fáze druhé pohárové soutěže vítěznou trefou střídající Mick van Buren. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Obyvatelé Vsetína budou moct brzo zase hlasovat, co se má v jejich městě postavit. V dalším ročníku Vsetín podle nás lidé navrhli 5 projektů. Teď je posoudí odborníci a na podzim jim lidé budou moct dávat svoje hlasy. Z minulých ročníků už je hotových 5 ze 6 vítězných projektů. Vznikly takhle třeba možné brány na náměstí Svobody nebo výukový včelín v Semetínském arboretu. Ještě letos město postaví u rampu na Lapači. Dneska na východě Moravy čekejme sem tam mraky, sem tam slunce a odpolední maxima 19 až 22 stupňů. Na Valašsku se můžou občas objevit přehánky, večer se nám všude vyjasní.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Ahoj, dobré ráno.
3: Krásný pátek.
2: Snídaní šampionů.
0: To je Vončo, kdo s námi jste už od 6, tak všichni jsme společně o hodinu blíž víkendu. Nesmíme zapomenout, je tady s námi Filip, ahoj Filipe.
4: No zdravím, krásné ráno.
0: Dobré ráno.
3: Jen tak mimochodem, hajdom dajdom, 5 měsíců do Vánoc dneska přesně.
0: Hajdom dajdom tydlidom. Ježišmaré, nech toho.
3: Jo, nechám, no pojďme si žít pátek.
0: Já teda přiznám se, ráno jsem se díval na telefon a vidím tam 24. a já, 24, no už se nám to blíží.
4: Já už mám první dárek.
0: Počkej, fakt, kecám.

0: za 4 minutky, čtvrt na 8. Tohle je páteční Hitrádio a snídaně šampionů. Kdo si myslíte, že největší žrout peněz je bydlení, jídlo, benzín, tak ne, jsou to naši domácí mazlíčci. Prosím vás, pojišťovny v poslední době řeší rekordní škody od mazlíčků, především od psů, ale i koček. A neb čím dražší věc v bytě je, tím líp se žvejká. Mně teda přijde osobně, nevím, jestli to cítíte stejně, ale že psy konkrétně mají nějaký šestý smysl na cenovky, jo? Že obyčejný papuče z tržnice to je nezajímá, ale jak tam jsou boty minimálně za trojku, tak to je pro ně taková prémiová žvíkací kost.
1: Tak oni chtějí taky kvalitku, že jo? To se rozumí.
0: No jasně, nebudou se vohrnou nos na nějakýma levnýma věcma, že jo? A mě by zajímalo, jestli se vám někdy stalo, že vám váš pes nebo kočka nebo jakýkoliv zvíře někdy doma něco poničilo.
1: Třeba u nás doma, pro příklad, tak my jsme měli vždycky teda extrémně vycvičený pejsky, jo. To fakt mamka dělala na veterině, ta si tom dala záležet, to mohli jste tomu psovi dělat cokoliv, on ani nepí, ten byl prostě tak strašně hodný, jo. To z někdy bychom mu ubližovali, to ne, ježišmarja. Nicméně, když bylo ještě štěňátko třeba, tak to samozřejmě rozkousal nějaký kabely a od televize a květináče, že rozházel všude hlínu, ale jako jenom když byl štěně, ale vidím třeba u kamarádek na Instagramu, jak tam mají rozkousaný polštáře a peřiny, to by bylo horší.
0: A televize, nebo já vzpomínám, my jsme měli psa nebo štěně, když se nám rozkousal zánovní koženou sedačku.
1: Ne.
0: No jo, tak jako, tak co mu jako řekneš,
1: no nic.
0: To se nedělá. No, a on sežrat něco dalšího, no. Tak by nás zajímalo, co nejdražšího vám doma váš mazlíček zlikvidoval a třeba kolik vás ta legrace stál. Ty máš něco, Filipe, takovýho?
2: My máme kočičku doma, ale jelikož jsem jí tak, jako můžeme říct, poděděl až v pokročilém věku, tak ona nic neničí, tak sem tam něco poškrábe, to jo, tak jsou to kočky, ale jinak mám dobrou zkušenost takhle. I u babičky jsme měli dva psy a vlastně, že by něco ničili nějak, tak asi mám na ně dobrý vliv na ty zvířata. Jestli to nebude majitelem.
0: Bylo jak zřek, že jsem tam něco poškrábe, že jí máš vlastně rád, že ti nevadí, že máte dodrbaný dveře, že máte dodrbaný ty sedačky.
2: To ne zas takhle, ale jako takhle. Když si vzpomenu, tak občas něco takhle trošku poničí.
0: Lehce.
2: Svině jedna.
0: To je ono, na to jsme čekali. Tak pojďte se nám pochlubit, vy, kdo nás posloucháte, co teda nejdražšího vám váš mazlíček zlikvidoval. WhatsApp 777-937-777, budeme rádi, když nám to sem hodíte jako hlasovku, nebo nám to sem pingněte jako zprávu a my se k tomu vrátíme. Teď Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, 7.14, hezké ráno.

0: 7 hodin 20 minut, dobré ránko. Dřív se říkalo, že pes, který štěká, nekouše. Dneska platí, že pes, který je potichu v obýváku, tak právě do něčeho kouše. Bavili jsme se tady o tom, že pojišťovny hlásí, že v poslední době řeší čím dál víc pojistných událostí, že domácí mazlíček něco zničil, tak jsme se ptali vás, co nejdražšího vám váš pes, kočka, jakýkoliv zvíře doma zlikvidovalo.
1: Opakovalo se rozkousání kabelů, samozřejmě od koček, křečků, taky od činčily třeba, pak rozkousaný boty, rozbitý vázy, prostě spousta neštěstí. Máme tady ale i hlasovky nějaký.
0: Pojďme na to od myšky.
2: Ahoj kluci, dobré ráno. Já jsem si takhle kdysi koupila z brigády, jo, z peněz konversky, takže jsem na to fakt jako dřela, že ve skladu za 70 kaček na hodinu tenkrát. Tak jsem si je dotáhla domů, no a druhý den je náš miláček, mazlíček, rozkousal. Já jsem myslela, že ho zabiju a pak jako tak ležel a tak na mě jako koukal, jako co jsem provedl, já za to nemůžu, oni mi chutnali. Takže tím hasla moje brigáda teda, no. A pejsek do teďka žije. Mějte se, ahoj.
1: Ty oči, no, ty jsou zrádný.
0: Oni totiž moc dobře vědí, co provedli, moc dobře vědí. Tak je tady máme hlasovku od Milana.
3: Čau ty lidi, tak mě štědně československýho vlčáka rozkouzalo sedačku za 25 000. Takže paráda. Ale neuděláš s tím nic, protože jsou to zvířata a když nejsteš doma, tak to můžeš dělat. Holce, se s tím musíte smířit. Čau!
0: Přesně, to takový se s tím smíř, no, nedá se nic dělat.
4: Akorát mě tady zaujalo, že tady nezaznělo, že ještě žije ten vlčák. To v té první zprávě bylo.
0: Tam to víme, tady se to radši nedodalo.
1: Matěj napsal ještě, to se mi líbí, protože to je první tady takovýhle zvíře. Tátovi například pokousal kůň auto a to tak, že to nestačilo přelakovat, ale musela se vyměnit celá kapota kus za kus, jelikož ní byly díry. Kůň pokousal, rozkousal auto? Jsem nezažila teda.
0: Asi na to měl chuť, no.
4: Koně nechci teda.
0: Mě to připomnělo, my jsme byli s Malou, je to asi, nevím, 3 týdny, měsíc zpátky v Královéhradecké zoologické zahradě a tam je safari, že tam můžeš jet autem, jo. A já si říkám, jak se to bude řešit, když tady prostě přiběhne nějaká antilopa a prokopne mi dveře, jo. Takhle, nic takového se nestalo, oni jsou docela ochočený, jo. Ale vlastně tohle mi připomnělo. No tak děkujeme za vaše vzkazy a zprávy. A když jsme u těch zvířat, tak já tady mám pro vás playlistu, se čirou náhodou objevila hymna všech kun. Protože když taková kuna Sleeping in my car, tak někdy už prostě nenastartuješ. Tak za malou chvíli rock set, já vím, já už toho víc nezvládnu tohle týden.
1: Ne, to by právě bylo výjimečně dobrý.
0: No, já si nemyslím, no, to je jedno. Tak za malou chvíli poradíme i vám, kdo nás sledíte právě na cestách za volantem, jak to na silnicích vypadá. Tak hezké ráno z Itália.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
6: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
7: Přeci ho nevyhodím špinavej.
6: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
7: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
6: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
7: Aha, zase nějaká novota?
6: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
7: Co vám říkali?
6: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
7: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
6: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
7: To třídění je vlastně jednoduchý.
6: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
7: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
6: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
7: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
9: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
8: Všechno, zachraňte nás.
9: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
8: O, děkuju.
9: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: firma na zážitky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně. Z Moravy a Slezska jste nahlásili překážku v plynulosti provozu. Na D1 na 246. kilometru u Mořic ve směru na Ostravu dejte pozor na předmět na silnici.
1: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz Hit Radio Zlín.

0: půl osmé, Sleeping in my car. Krásné ráno, Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Městečko v Minnesotě se oficiálně zapsalo do historie tím, že odhalilo nejvyšší sochu louskáčku na světě. Obří dřevěný památník pojmenovaný Patriot měří úctyhodných několik metrů a místní doufají, že do regionu přilákají tisíce zvědavých turistů z celé země. Je to tady konkrétně 20 metrů. Britský technologický startup představil revolučně autonomní drony poháněné umělou inteligencí, které mají pomáhat při ochraně vzdušného prostoru. Futuristické stroje dokáží létat v těsném závěsu za stíhačkami a plnit ty nejnebezpečnější průzkumné mise. Riziko vysokých pokut a přísných postihů nyní hrozí cestujícím na palubách vybraných dálkových letů mezinárodních aerolinek. Společnost reaguje na hromadné stížnosti pasažérů a zavádí radikální pravidlo o zákazu používání hlasitých reproduktorů u mobilů. Co tomu říkáte? Mě to teda taky štve. Občas i mě to ujede z telefonu, ale hned to ze slabým, protože je to omylem.
0: No tyhle lidi, co telefonují na hlas třeba, že jo? Co to drží takhle před sebou jak chleba? No tak lidi, co si budou chtít na palubě letadla zavolat, tak si dají telefon na ucho, anebo si vezmou sluchátka, no?
2: A za mě spíš jako, víš, storyčka, rýleská, když projíždí někdo, jak je to otravný.
0: Nepřišlo vám divný, že v letadle se netelefonuje?
2: No může, už podle mě v business lince, si myslím v business třídě,
0: jo? Já čekal, jestli se toho chytnete. Dámy a pánové, pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Šumava kart. Máme pro vás pobyt za 10 000 korun v rezidenci Vogelsang, která je ukrytá uprostřed šumavských lesů. Nabízí ví nádherné výhledy na hrad Kašperk, komfortní ubytování, výbornou restauraci i wellness zázemí a je skvělým místem pro klidný odpočinek i objevování krás Šumavy. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: posloucháte páteční Hit Radio. Tohle je snídaní šampionů a tohle bude soutěž o parádní pobyt v hodnotě 10 000 korun. Rychlá pětka.
1: Dneska soutěžíte o pobyt, jak říkal Michal, za 10 000 korun v rezidenci Vogelsang, ale součástí výhry je taky Šumava Card, což je vlastně projekt, díky kterému vy během toho pobytu můžete získávat další výhody, bonusy u jakýkoliv zapojených partnerů, od turistických atrakcí přes sportovní aktivity až po další služby, který vám ten pobyt rozhodně zpříjemní.
0: No a o tohle si zasoutěží Pája z Jaroměře. Pájo, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
0: Ahoj. Hezké ráno. Jak je v Jaroměři, člověče? Já tam strávil pár let života, tak jak to tam vypadá aktuálně?
2: Momentálně mlha.
0: Já myslím, jaká tam je nálada, ale mlha. Dobře, dobře, děkujeme za zpravodajství, za počasí.
3: No mlhavá, no.
0: Mlhavá, tak doufejme, že mozková mlha nebude teďka u soutěže. Pět otázek, které tě dělí od parádní výhry, tak jdeme na to?
2: Jdem.
4: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: Která země má tvar boty?
2: Itálie.
0: Jasně.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, jak se jmenuje herec, který stvárnil Jacka ve filmu Titanic?
1: Takový ten blondiák, chytně, když to dokážeš. A takový...
2: Mě napadá Brad Pitt, ale já mám na jazyku toho druhýho.
1: My tady tolerujeme jednu chybu. Jo.
0: Tak.
1: Ježiš, tak to mi spadkáme za srdce.
0: A teď už, Pájo, teď už to musí být bez chyby. Pojďme dál.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Doplň hlášku z filmu Marečku, podejte mi pero. A ta hláška zní: hliník se odstěhoval
2: do Humpolce.
0: Jo.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ze které plodiny se vyrábí hranolky?
2: Brambory.
0: Jo. A poslední otázka, pátá.
1: Jaké zvíře je symbolem moudrosti?
2: Sova.
0: Pájo. Je to tvoje!
2: Jo!
0: Zvládli jsme to. Takže pobyt v hodnotě 10 000 korun v rezidenci Vogelsang je tvůj a já se nemůžu nezeptat, už víš, koho vezmeš sebou?
2: Nějakou kamarádku. Určitě.
0: Tak to bude mít radost. Tak my ti moc gratulujeme, posíláme poukaz a užij si víkend, Pájo. Měj se krásně.
2: Děkuju moc.
0: Není zač. Ahoj.
2: Taky pěkný víkend. Ahoj.
0: Ahoj.
4: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na

0: Tohle jsou hity na Hit Radio, Calvin Harris, Ellie Goulding, Outside, chvíli před 7:45. Hezké páteční ráno.
1: Je čas dovolených a víte, co je na dovolený největší paradox? Že my se na ní jako celý rok těšíme, utratíme za ní majlan, když tam jedem, a nakonec si na ní prej pořádně odpočine jenom každý třetí člověk. A že prej teda údajně se na to máme vybodnout, když jenom každý třetí.
0: Čili každý třetí si odpočine, no a co ten zbytek teda?
1: No, tak máš jen stresy a nestihne si to tělo odpočinout, což není povzbudivá zpráva pro všechny, co si zrovna balí kufry, ale já si myslím, že je to úplně jedno a že každá dovolená dobrá.
0: Já si myslím, že ten problém bude v tom, že dovolená je krátká. Že ten týden nebo 10 dní nebo nakolik tak většinou jezdíváme, je málo.
1: Odborníci tvrdí, že ideální jsou opravdu 3 týdny
0: fakt,
1: volna.
0: Tvrdí to odborníci?
1: Ano.
0: No, takže kolik? 3 týdny?
1: 3 týdny.
0: Lidi zlatí, dovedete si představit, že byste právě teď přišli za vaším šéfem a řekli mu, hele, jedu na dovču, ale v rádiu říkali, že 3 týdny minimum, takže za měsíc čus. Takže co by vám jako váš šéf řekl? Takhle, není o tom, co by vám řekl, ale jak rychle byste se museli zbalit prostě, jo? Tak vy, kdo letíte, nebo jedete na dovču na těch 7 dní, nebo 10 dní, nebo na 2 týdny vyšťastnější, vypněte hlavu hnedka první den, co se dostanete k moři, a pokud nejdete k moři, tak někde na chalupu, prostě vypněte telefony, vypněte šéfa, vypněte všechno. Chápu, že to je těžký, ale vy to zvládnete za malou chvíli. Vám, kdo třeba už jste na dovče, odpočíváte, další skvělý hity. Meredith Brooks, Bitch.
1: Nás nevypínejte, jak říkal Michal, všechno. Nás ne.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský?
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: elitedate.cz.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: 30 tisíc korun za nástup, to už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
15: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Moravy a Slezska pozor na překážku na D1 mezi 306. a 308. kilometrem ve směru na Ostravu. Budou na krajnici probíhat práce údržby.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: tak všechno mám.
1: Tohle Poetika blízko na Hit Radio v 7.56. Jezdíte na dovolenou all inclusive? Máte rádi prostě to neomezené jídlo a pití? No tak pozor, hotely v nejoblíbenějších destinacích Čechů zpřísňují pravidla právě pro all inclusive. Dnes se ta pravidla patří menší talíře. Ruší se taky nekonečný rautový mísy a to úplně nejhorší, co se mohlo stát. Jídlo vám začne dávkovat obsluha, aby prostě lidi na talířích nenosili kila jídla, který pak vyhodí.
2: Teďka mě možná ukamenujete, ale mně to přijde vlastně dobrý, jo. Ačkoliv nejezdím na all inclusive, tak když tam mám polopenzi nebo klidně jenom snídani, tak stejně jim na té snídani víc, než jim tady doma,
1: jasně.
2: Jo, a naložím si strašně moc a vlastně, jako vždycky to s ním, protože je mi to líto vyhazovat, to jo, ale vím, že normálně bych takhle moc prostě nejedla.
1: No já to taky na jednu stranu chápu a ze zkušenosti, a teď opravdu nic proti žádný národnosti, jo, ale Poláci a Rusové, ty si vždycky udělají z jídla pyramidu, aby tam pak půlku toho nechali, jo, nevím, jestli máte stejnou zkušenost a já si vždycky říkám, je škoda toho jídla, ale teda pojďme se vrátit k tomu, že teda nám Čechům berou tady tu možnost all inclusive, jo. Já bych chtěl opravdu vidět toho Čecha, který si zaplatí all inclusive a nakonec nějaký borec za něj začne nabírat jídlo na příděle. Já bych si k tomu vám set a vzal popcorn. Jo.
3: A zase je otázka, ty jsi říkal zmenšování talířů a na druhou stranu, pokud si těch talířů můžeš vzít jako neomezený počet, tak je to vlastně úplně jedno. Možná to jako omezí to, že si to nenabíjí, ale pozor, já jsem na dovolený all inclusive nebyl 10
1: teďka
3: let.
1: Teďka už to nezakecáš.
3: Jo, takže já mezi to nepatřím. Za prvý jsem vždycky přibral 5 kilo a za druhý tenhle ten druh turismu aktuálně nevyhledáváme, protože sedět někde na pláži a na baru celý den to mě úplně nebaví, ale nikomu to neberu.
1: To je ono, to jsme chtěli slyšet. Takhle přesně, ať si ty rautový talíře zrušej, ať tam stojí borec s těma kleštěma a nabírá nám to, ale malý talíře, no tak prostě půjdeme víckrát, no. Půjdeme víckrát, nedá se nic dělat.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
6: Koupelny pro každého.
5: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Otrokovicích.
6: Koupelny pro každého.
7: Fenomén Šance Liga je zpět.
8: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezóny naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
7: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
9: Zahradnictví Slunečnice. Stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice. S láskou vypěstováno.
4: On air.
10: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Krásné páteční ráno, je přesně 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Chorvatské pobřeží vychází vstříc majitelům domácích mazlíčků a na Jadranu aktuálně fungují téměř 300 oficiálních psích pláží. Dovolená u moře tak pro české turisty už dávno neznamená složité loučení se čtyřnohými členy rodiny. Řada těchto míst navíc nabízí na

0: Pojďme také na sport. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezony světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Zlepšil loňské stříbro a na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý ceníkov po druhém místě z časovky kajak crossu. V ženském finále obsadila Amálie Helgartová osmou příčku. Vyhrála Australanka Jessica Foxová, která získala už neuvěřitelný 17. světový titul. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Fotbalisté Zlína chtějí v nové sezóně daleko víc sázet na mladé hráče. Chtějí je zapracovat do týmu a vychovat se z nich budoucí opory. Právě na mladé a perspektivní posily se Ševci zaměřili při letních přestupech. Do Zlína přišlo 7 hráčů a 8 odešlo. Do přípravy se zapojili taky hráči z akademie, kteří by měli dostat víc prostoru. Klub si taky vytyčil za cíl udržet se v první lize. Pátek bude na východě Moravy převážně oblačný. Na Valašsku se můžou objevit i přehánky. Dnešní odpolední maxima 19 až 22 stupňů. O víkendu bude u nás v regionu tepleji a taky víc slunečno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Dobré ráno, šampione.
4: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
5: jsme tady pro tebe.
4: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Hezké páteční ráno.
3: Pátek, konečně.
6: Snídaně šampionů.
0: Zníš jako když se těšíš na víkend. Myslím si, že to máš dost podobně jako většina našich posluchačů. Mám to taky tak.
7: Pokud chcete jít dneska z práce domů dřív i vy a jít vstříc tomu víkendu, tak pozor, je tu nová studie, která zjistila, že posílání memů, těch vtipných obrázků, šéfovi zvedá dopamin a zlepšuje vztahy v práci. Takže teďka a děláte, co děláte. Pokud nemáte teda, nejste doma už na dovče, tak zvedněte telefon a pošlete nějaký vtipný, trapný obrázek šéfovi.
0: Tak trapný obrázek, přemýšlím, co bychom měli poslat našemu šéfovi, tak se vyfotíme.
2: To bude Rádio Zlín.

0: Jsme rádi, že nás ladíte 9 minut po 8.
1: Každý z nás si pamatuje svůj první den v práci. A kdo ví, třeba teďka někdo zrovna prožíváte takovej den. Někdo třeba nevěděl, kde je kafe, někdo si mohl splíst šéfa s kolegou. Jeden chlapík v Německu na ten svůj první den jen tak nezapomene, protože ten hnedka první směnu vezl asi 40 bas pivečka, ale ten náklad nebyl dobře zajištěný, takže v moment, kdy on zatočil, tak 40 bas teklo proudem. A to si říkám, že na první den jako nic moc.
0: Ale v Německu, že se to stalo dobrý. Kdyby se to stalo v Čechách, samozřejmě záleží ještě na značce, nebylo by to úplně příjemné. Jo? Ale já si říkám, jestli teda opravdu vám se povedlo něco takhle vlastně pokonit v práci, ať už první den, nebo první měsíc, nebo prostě ze začátku, kdy jste tam byli, máte něco takového?
1: Ať už jste v autě, doma, kdekoliv, přemýšlejte o tom. A co vy, kluci?
2: Já mám jenom spíš ještě jako z pohovoru, já teda podotknu, že mě vzali nakonec, jo. Ale já jsem ještě nebydl tady v Praze a měl jsem samozřejmě přijet do jedné firmy, do jedné ulice, která se jmenovala jako Radlická, jo. No. Ale já jsem jel na metro, který se jmenuje Radlická, jenže to není, ta ulice je hrozně dlouhá, levo několik kilometrů. No a samozřejmě jsem si jako dával záležet, abych přišel včas. Kvůli téhle chybě jsem přišel zhruba o 30 minut později na ten vstupní pohovor, jo, tak jsem si říkal, tak tam nemusím ani chodit, že jo. Ale bylo vidět, že když dokážete zaujmout, rozumíte, máte kouzlo osobnosti jako já.
0: A nedali ti to?
2: Nedali mi to.
0: Ne, dali nebo dali?
1: Nedali nebo nedali?
2: Dali, prostě ale nastoupil jsem tam, nicméně po půl roce jsem sám skončil stejně, jo, ale to je není důležitý. Můžete přijít i o 30 minut později, když pak zaujmete, tak vás vemou stejně, nemějte strach, ale jinak v práci jsem měl hodně věcí, ale ne první den teda.
0: Já jsem si teda vzpomněl na svůj opravdový majstrštyk. Já bych se možná tím jako neměl chlubit, jo, ale když jsem to nakous, já jsem zavěroval asi po měsíci v práci, v nový práci půl firmy.
2: Na co jsi koukal tam?
0: No právě, že na nic, přišel e-mail a v něm byla příloha. Já jsem tu přílohu otevřel a zamknulo to soubory v mém počítači a přes síť se to dostalo do poloviny notebooku počítačů lidí v té firmě, jo. Já jsem ajťák, teda chci říct jenom jako původně, jo. Já nevím, co se stalo, normálně to byla příloha, která vypadala prostě jako úplně v pohodě, tak jsem to odevřel a už nikdo neodevřel nic, takže tak jsme přišli o všechny smlouvy, o všechny dokumenty, všechno. Samozřejmě chtěli výkupný ty borci, ale nikdo nic neposlal, protože jako asi by to nikdo nebude už.
1: Tak jak se říká, i mistr tesař se někdy utne, že?
0: Takhle, mistr nejsem, tesař taky ne, tohle jsem prostě podělal, ale jako poučení, no.
1: Já teda jediná dodržím zadání a řeknu svůj první den v práci.
0: To je pravda, vlastně.
1: Dobře.
2: Po měsíci a pohovor, no, to jsme nesplnili.
1: Nevadí,
2: úplně.
1: Kluci, nevadí. Tak když jsem začínala třeba v gastru, tak já jsem tam zakopla s talířema a vylila jsem omáčku jedný slečně do klína, takže to bylo jako nepříjemný, ale nechali si mě tam asi taky, jak říkal Fíla, kouzlo osobnosti. Ale jinak pak já už jsem byla jenom v rádiích, jo, ale vždycky v každém se první den něco stalo. Někdy mi spadl mikrofon, jakože mezi vlastně hruď a já musela mačkat všechny věci, co musíš mačkat normálně na mixu. Do toho jsem musela takhle držet mikrofon divně mezi rukama. Když jsem začínala tady, bez tebe první den, no. Myslím teda, kdy už jsem musela obsluhovat tady sama, tak jsem smíchala nějak šavle do sebe, že mi jeli zprávy přes sebe, hudba přes sebe, nějak reklamy, všechno.
0: No to je hrozný, to jsou pak ty lidi hodili šavle normálně. Když se to pomíchá navzájem.
1: Takže to bylo jako nepříjemný, no. Ale no, co vy? No
0: tak zajímá nás váš příběh samozřejmě, teda první den v práci, Jasmin chce, ať dodržujeme zadání, tak jestli se vám povedlo něco opravdu zajímavého, jaký majstrštyk první den v práci, jo? Jasmin říkala, když se to pomíchá navzájem, jak to zní, jo?
1: Ježiši. Ne, takovýhle to znělo u mě.
0: Takhle nějak. Tak číslo znáte, 777-937-777. Budeme rádi, když nám to nahrajete přes WhatsApp, nebo nám to sem hoďte SMS-kou. Rádi to přečteme teď. Sunrise Seveniu a tak, jak to má vypadat na Hit Rádiu v 8.14. Hezké ráno.

0: Výlet do zoologické zahrady, máme jich tady v republice několik, vlastně to vůbec není špatný nápad. Takhle o víkendu s dětma, třeba s partnerem. Shakira Zoo na Hit Rádiu v 8 hodin 20 minut. Dobré ráno. Tak co, co jste pokonili první den v práci?
1: Tomouš píše, první den jsem přišel o hodinu dřív. Seděl jsem před zamčenou firmou a myslel si, že všichni zaspali, ale já jsem si jen spletl pracovní dobu. A tak to je dobrý o hodinu dřív, lepší než o hodinu později.
0: Taky víš, že Patrik, šéf mi řekl, ať se cítím jako doma, tak jsem si zul boty. No, nebyl nadšen. Dobře.
1: A to občas ale mi přijde, že někdo dělá v rádiu i tady, i Dave a takhle. A Dave to teďka není, tak ho můžeme pomlouvat. A nebo nám nebudem. Ahoj Jasmin, to si pamatuju ty smixovaný šavle a já až teď konečně vím, co se stalo. No, jinak já jsem strašně šikovnej a zatím žádný průšvih první den nebyl, píše Michal.
0: Musíme vysvětlit, co ty šavle znamenají pro ti, kdo v rádiu nepracují nebo netuší, co to je. Tak máme tady dvě kliky, dvě šavle a z těch hrajou písničky. No a když se to pustí všechno dohromady, tak to prostě udělá totální galimatyáž. A to se prostě občas stane, nebo že se člověk přehmá. Máte tady na nějaký jiný tlačítko.
1: No, oni mají různý rádia, různý ty mixážní pulty. Já jsem předtím byla jinde a prostě člověk je zvyklý to obsluhovat jinak.
0: Ale kdybys prostě byla ve stejném rádiu, no, prostě od začátku, no, jako třeba někdo, tak se ti to nestane, jo. Taky tady máme zprávu od Liduš. Moji milí šampioni, já mám taky trochu úsměvnou zkušenost z prvního dne v nové práci. Už je to spousty let, ale stále si to pamatuji. První den zazvonil telefon, říkám si, tak teď ukážu, že jsem profesionál. Zvednu ho. Dobrý den, na druhé straně ticho a pak hlas. Vy jste tady nová, že? A já překvapeně, ano, ale jak jste to poznal? A on, protože jste zvedla cizí telefon. A já, jak to víte? A on, sedím za vámi. A já se na to snažím přijít.
1: Já už to čtu třeba po pátý v hlavě tuhletu zprávu a furt ji nechápu. A možná jsem úplně blbá, a možná jo, ale prostě moc jsem to nepobrala, tuhle zprávu.
0: Ale máme tady ještě, pojďme, jednu zprávu od Renaty. Dobrý den, nastupovala jsem ve svých 26 letech na post finanční ředitelky. Vypadala jsem spíš na 18 a první den na vrátnici se mě zeptali, kam jdu. Řekla jsem, že jsem nová finanční ředitelka a že jdu pracovat. Vrátníci začali smát a zavolali generálnímu, že je tu nějaký malý blondětý spratek a tvrdí, že je ředitelka. Chudáci se mi pak omlouvali, nakonec jsme byli kamarádi, já jim nosila svačinky, ale pak se mi vyhodila. Ne, to tam už nebylo, ten konec.
1: Ještě mě teďka pobavila zpráva od Andreje, teďka přišla. Ahoj, nebylo to hned první den v nový práci, ale pracovala jsem u telekomunikačních firm. Přišla jsem z jedné do druhé, prošla jsem školením, nastoupila na prodejnu a přišla mi zákaznice řešit nový tarif. A já se sebevědomě pustila do prezentace nabídek. Když jsem zjistila, že zákaznice na mě kouká pomalu s otevřenou pusou, došlo mi, že jí prezentuju nabídku původní konkurenční firmy. Naštěstí jsme se zasmáli a já ve firmě dál zůstala. Hezký den.
0: To je skvělý. To je, mě to vlastně připomíná, taky se tady občas stane, že třeba přijde nový kolega z jiného rádia a že tady třeba den říká tu starou stanici, jo. To je taky jako majstrštyk. Tak díky za vaše zprávy a vzkazy, to nás moc pobavilo. Myslíme si, že vás pobaví i tahle muzika. Mimochodem, nepletuli se Pitbull teď v neděli?
1: Ano.
0: Na Letný, ne, v Letňanech. Mm-hmm. Tak vy, kdo máte lístky, moc si to užijte a po víkendu nám řeknete, jaký to bylo. Tak za chvíli Rain Over Me, taky Zara Larsen, no a samozřejmě aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Zámek Holešov vás zve na koncert kapely Buty. Legendární formace oslaví 8. srpna na zámeckém nádvoří 40 let na scéně. Hity jako Tata, František, Jednou ráno zazní právě v Holešově. Ale pozor, tím hudební léto v Holešově nekončí. Už 5. září vás zveme do zámecké zahrady na ABBA Symphonic Show s Filharmonií Bohuslava Martinů. Předprodej www.holešov.info.
9: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: Jasně, já ti splním přání, Trio.
11: Ryba jo.
10: Chytrý mozek.
11: Bujné svaly.
10: Kila dolů bez námahy.
12: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
13: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. V Ostravě v Novinářské ulici poblíž křižovatky s Mariánsko-Horskou došlo k požáru vozidla. Na místě jsou hasiči a policie, počítejte s omezením provozu a se zdržením.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: si tohle budete moct dát naživo. Pitbull, letiště, Praha, Letňany, kdo máte lístek a vyrážíte, tak nasadit paruku a koncert si rozhodně užijte. Jsme Hit Radio, krásné ráno v 8.32. Co pro nás má Filip?
1: Ranní update.
2: Rozruch na letišti v Kalifornii vyvolalo neobvyklé zavazadlo, které bezpečnostní kontroly odhalily v odbavených kufrech. Ukázalo se, že jeden z cestujících si chtěl domů odvést celé pečené sele na místo běžných suvenýrů z dovolené. Pracovníci ostraji museli netradiční náklad zabavit kvůli porušení přísných předpisů o dovozu potravin. Hasiči v britském hrabství Dorset museli řešit kuriozní zásah, kdy kočka utekla před bouřkou na vrchol vysokého stožáru elektrického vedení. Vyděšené zvíře odmítalo slézt dolů a místní energetici museli na 2 hodiny odstavit proud, aby záchranáři mohli bezpečně zasáhnout. Kocoura se podařilo v pořádku sundat pomocí speciální plošiny. Americký profesionální pojídač hot dogů Joey Chestnut potvrdil svou dominanci na slavném novoročním klání v New Yorku. Během pouhých 10 minut dokázal spořádat neuvěřitelných 56 párků v rohlíku, neboli tady hot dogu, a deklasovat konkurenci. Před zraky tisíců diváků tak s přehledem obhájil své již několikáté mistrovské prvenství. Mě zaujal jenom profesionální pojídač, to zní, jako by se tím jako živil, či co?
3: Tady naproti mě jeden sedí, Michal, jako já si myslím, že by se toho taky zhostil a novej Guinnessu rekord by padnul.
4: Takhle, já si myslím, že on je hrozný dobytek, to je první věc. A druhá věc, kolik jsi říkal?
2: 56 za 10 minut.
4: Za 10 minut? Tak kdyby si to dal bez rohlíku, dostal bych tam víc, ne? A nemusel by to kousat třeba.
0: Ty jsi hlavička, Michale.
4: Jeden za druhým. Tak já si myslím, že když se bavíme o tom mídle, že bychom mohli jít společně udit.
3: No
4: uděláme
3: jo.
4: Klobásky. Co vy na to? Tak dáváme klobásky na tyčku, zavíráme u dírnu, tohle je dlouhý kouř. Činasky na Hit Radio v 8.34 a tohle si moc užijte, tak krásné ráno.

0: In My Head. Tohle je Rehab a tohle je Hit Radio. Za 9:05 a my vám stále přejeme krásné páteční ráno. S vámi Michal, Jasmin a Filip.
1: Vzpomeňte si, kdy jste naposledy udělali něco pro sebe samýho, jo?
0: Tak není to tak dlouho, včera jsem si něco zrovna koupil.
1: Dobře, tak Michala máme vyřešenýho. Co vy třeba, maminky, jo? Kdy jste si odpočali nebo udělali radost sami sobě a ne jenom dětem, partnerovi?
0: Myslíš, jako, že jste si na sebe našli čas?
1: No, nebo pro sebe něco uděláš. Dneska je prostě mezinárodní self-care day, jo? Den, kdy bychom měli pečovat opravdu sami o sebe, trošku zpomalit, něco si dopřát. Může to být jenom horká vana, to je jedno, nebo pro někoho posilovna, že si udělá čas takhle sám na sebe, procházka, čtení knížky, cokoliv.
0: Mě zajímalo, jestli ten self-care day vychází vždycky na pátek, nebo jestli je to náhoda, že to vyšlo na dnešek. Já už se teda těším, až si udělám self-care večer dneska, ale podle mě z toho jako lidi dělají vědu, že říká svíčky a meditace a nějaký prostě tohle krémičky. Já si myslím, že nejlepší péče o sebe je vypnout vyzvánění na telefonu a lehnout si.
1: A pod to se podepíšu teda.
0: Co Filip, jaký má třeba Filip jako self-care day, jak vypadá tvůj self-care day?
2: Nemám takový lepší, já mám self-care day každý den. Já třeba mám nový oblíbený sport, jmenuje se padel, nevím, jestli to znáte. Mm-hmm. Takový mix tenisu, squasha a tak. A já si dělám self-care tak, že si to vlastně chodím třeba 4x v týdnu zahrát a to je péče pro mě, já sportuju, já hubnu. No a pak to zprasím obědem a to je taky self-care, protože já si udělám radost, že si dám ten řízeček s tou kaší.
0: Hezky.
1: Dneska je tady Filip místo Davida. David si zrovna dává self-care padlu.
0: Padel.
1: Padel, fakt? Jo, ano. V Brně.
0: A já mu říkám, jed na padel a do Brna, ty jsi blázen. A my vlastně nevíme, to se ho zeptáme v pondělí. Já vlastně nevím, proč jel teda do Brna a proč jel na ten padel tam.
2: Asi turnaj nějaký.
0: My jsme se ho teda, já nevím, ptali jsme se ho, nebo nám to, ne, my jsme se ho ptali.
1: On říkal, že jede dělat networking a pak nám poslali grilluje.
0: No, my jsme se ho ptali a on nám to neřekl, protože se za to styděl.
1: Stydí,
0: to je ono. Tak Davide, jestli nás slyšíš, v Brně zdravíme tě a v pondělí tě tady čekáme, jo, vše. Tak za malou chvíli Dua Lipa, Love Again, to je song, který si užijete, tak hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
9: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
10: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
11: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
12: Hele, nezaseko ses?
13: Ne.
14: For camping. Venku je nám krásně.
15: Tady chci bydlet.
14: Venku?
15: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
14: A kde bude ložnice?
15: Na louce pod hvězdami.
14: To je ale velká ložnice.
15: Největší na světě.
14: No jo. A co koupelna?
15: No, v potoce.
14: A sousedi?
15: Už se hlásí.
14: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
15: Jo, tady nám je krásně.
14: For camping. Venku je nám krásně.
16: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Takhle zní páteční Hitrádio snídaně šampionů v 8.51. Dobré ráno. Celý týden jste měli možnost zapojit se do soutěže s 4Camping a vyhrávat poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun. Produkty, které jsou opravdu kvalitní, designové a navíc na ně máte doživotní záruku, to je Peak Design. No a své příběhy z kempování jste nám posílali na náš web a my jsme hledali ten nejlepší ze všech. No a celé to vyhrává příběh Vladimíra.
1: Čtu Vladimíru v příběh, který je opravdu excelentní, jo. S kamarádem Jindřichem jsme kempovali v jižních Čechách. Večer jsme seděli u ohně, snědli lunch meat, dali si pár piv a šli spát. V noci jsem vylezl ze stanu na malou. Byla naprostá tma, jen na chvilku vykoukl srpek měsíce, který mi na okamžik ukázal cestu. Když znovu zmizel za mraky, našel jsem podle mě náš stan, vlezl do spacáku a zavřel oči. Najednou mi někdo něžně přejel rukou po spacáku a mužský hlas zašeptal.
2: Já můžu, ale je hňátko. To jsme si přece nedomluvili.
1: Začal mi rozepínat spacák. V tu chvíli znovu vykoukl měsíc.
2: Ještě měsíc.
1: Uviděl jsem nad sebou cizí střepatou hlavu, dostal pusu na neoholenou tvář a cizí ruka zamířila do podbřišku. Oba jsme v tu ránu zařvali, já hrůzou, on překvapením. Vyrazil jsem ze spacáku, cestou ze stanu, porazil jeho přítelkyni a utekl se schovat do křoví. Až když se situace uklidnila, našel jsem s pomocí měsíce svůj skutečný stan. Ráno jsem tu slečnu potkal, nevraživě po mně koukala přes hrnec, jako bych jí zkazil celý romantický víkend. No tak to
0: famozí,
1: je gold.
0: To je famozí.
1: Vladimíre, ty jsi to vyhrál.
0: Vyhráváš poukaz v hodnotě 7000 korun od 4Camping.cz na produkty značky Peak Design. Je to tvoje, ty jehňátko.
1: A tohle je Vončo, takovýhle příběhy jsou naprosto perfektní, takže já naprosto chápu, že to Vladimír vyhrál a moc gratulujeme a moc si výhru užij, Vláďo.
0: Tak co je hňátka naše? Dáme tam poslední song a rozloučíme se. Páteční snídaně šampionů, tak pojďme na to.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

0: Pravdu jsme říkali, když jsme poslední song Snídaně šampionu ohlásili. Dámy a pánové, to byl on, Selena Gomez, Love You Like Love Song na Hit Radio v 8.56 a my se s vámi musíme rozloučit, ale nebojte, nebude to nadlouho. V pondělí v 6.00 se tady zase potkáme a mě by zajímalo ještě, co vaše plány na víkend vůbec. Co ty, Jasmin?
1: Já je budu mít pracovní všechny plány. Zkouška s kapelou, nahrávání, první dubbing, takže vlastně ve studiu furt.
0: Jasně, takže penízky nějaký budou. Co ty, Filipe?
2: No, já penízky nic moc, já budu v rádiu celý víkend.
0: Vlastně ty jsi tady v rádiu.
2: Ne, 7 až 12 tady budu.
0: Slevou,
2: takže vás zveme na víkendový vysílání 7 až 12
0: ráno. Vy tam rozdáváte něco taky, ne?
2: Taky narozeninová ruleta, hrajeme od Allegrie, od Seny, který má na zážitky.
0: Důvod, proč si pustit Hit Radio víkendu je, no a kdyby vás zajímalo, co budu dělat, já taky pracovně na svatbičku, jedu do Králik, čověče.
1: Králik,
0: tak jsem zvědavý, co bude k obědu, jestli ne třeba králik. No tak ať budete dělat cokoliv, víkend si užijte.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: A jak bylo řečeno, moc se na vás budeme těšit v pondělí v 6 hodin ráno.
1: Tak ahoj a užijte si víkend.
0: Čau, mějte se. Hit Radio.
4: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, pokud byste jeli u Hulína po D49 mezi 0 a 8 kilometrem ve směru na Frišták, máme neprůjezdnou zpevněnou krajnici, protože tady jede pomalu jedoucí vozidlo údržby. Momentálně teď ale ve Zlínském kraji jezdíme bez nehod, doufáme, že to tak zůstane. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
5: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Rio Mare při koupi od 2 kusů za 54,90 za kus a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: On Air.
8: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Devět hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké páteční dopoledne. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes v Chorvatsku zahájí seminář na sdílení zkušeností v oblasti jaderné energetiky. Zástupci českých firem na něm následně představí české technologie a know-how. Na závěr své dvoudenní cesty pak bude Macinka jednat se svým chorvatským protějškem. Většina vodních nádrží u nás v Moravskoslezském kraji má vyhovující kvalitu vody. Potvrdili to laboratorní analýzy na sledovaných místech. Snížená průhlednost vody je nadále ve vodní nádrži v Hoclavicích na Novojičínsku, na Čerťáku v Novém Jičíně nebo třeba v Budišově nad Budišovkou na Opavsku. Proti rozsáhlým lesním požárům budou ve Francii zasahovat vrtulníky z Česka a Slovenska. O pomoc v noci na dnešek požádal francouzský prezident Emmanuel Macron. Nejhorší situace je na západě země, kde úřady museli evakuovat na 20 tisíc lidí. No a jdeme taky na fotbal. Hradec Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy překvapivě vyhrál na hřišti norského Tromze 1-0. Méně úspěšný pak byl Jablonec, který do kvalifikace konferenční ligy vstoupil porážkou 2-3 v chorvatském Varaždínu.
4: Chladné ráno značí i to, že dneska nebudeme mít extra horký pátek. Oblaha má být převážně

Dnes je svěžích pecek, jako je ten svěží vítr, který nás těší v pátek dopoledne. Vy posloucháte Hit Radio Zlín, 9 hodin a 13 minut. A já jsem se, kamarádi, kvůli vám obětoval a byl jsem zjistit, jak to teď aktuálně vypadá v kempe. Kdybyste někdo chtěli zažít zase tady tohleto nevšední potěšeníčko, tak vám řeknu, že už to není teda jako dřív. Jak to v kempech vypadalo, kamarádi si sebou vzali indukční desku. Indukčku, prosím vás, podstan, jo. Podle mě klasické kempování funguje už jenom na festivalech, kde vidíte ta stanová městečka, jako třeba ve Vizovicích, protože, jak poznamenala moje manželka, Fili, všiml jsi, že jsme jediní, co tady mají stany? Jinak je to obytňáky, karavany, promítání fotbalového finále na stěnu, dodávky, klimatizace, high-tech život, high-tech. Žádné jako vyjít z toho komfortu. No, co ale našince nejvíc teda bude zajímat, tak kempování v Maďarsku u termálu vyjde o něco dráž než stanování na ostrově Krk v kempu u moře. No a navíc tady ze Slovácka 7 hodin paráda, to hnedka ujedete. A když vám do toho bude hrát takováhle muzika, to už jste skoro tam. Black Eyed Peas a Pump It z Hit Rádia Zlín.

0: Hráli Imagine Dragons, tak chlap se zamyslí nad tím, jakože tyjo, v čem jsem lhal, a ženská si představuje zpěváka, jak je bez toho trička. Bad Liar na Hydrádiu Zlín. Přátelé, znáte ten pocit, když máte na účtě o něco méně, než jste čekali, a teďka se jako díváte, kam se ty peníze převedly, jestli vám třeba někdo nesebral navíc, jestli nějaká částka nebyla třeba dvakrát. Já jsem přemýšlel nad tím, jestli podobné to má. Tak když zjistíte, že třeba máte mění o 6 miliard dolarů nižší. Že se jako díváte třeba do historie plateb, jestli se tam něco jako divného neodehrálo. Elonu Muskovi klesla hodnota majetku pod 800 miliard dolarů. To asi jako zamrzí. No, zahrajeme písničku Coldplay We Pray už za chvíli na Hydrádiu Zlín.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Jasně, já ti splním přání, trio.
8: Ryba jo.
7: Chytrý mozek.
8: Bujné svaly.
7: Kila dolů, bez námahy.
9: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
10: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
11: Koupelny Jas.
12: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
11: Koupelny pro každého.
12: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí.
11: Koupelny pro každého.
13: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hitrádiem.

romantika, jediný co chci. Na Hit Rádiu Zlína Jelen máme 4 minuty po 9:30 a pokračujeme ve velkých hitech Dido, Here With Me. To je muzika, kterou pro vás máme v následujících minutách. Pojďme si to společně užít a já vám přeji hezké páteční dopoledne.

0: Mně si představuji, jak někteří v autě si užívají tuhletu muziku Lost Frequencies, výborný světový DJ, a tak se kocháte tou krajinou a jedete si prostě těmi lesíky ve Zlínském kraji. No, nádhera. Posloucháte Hit Radio Zlín? Ale asi každý má zkušenost se srážkou se zvěří. Na cestách totiž zůstaneme. No, ať už to bylo něco menšího nebo divočák, tak víte, jak se správně zachovat, když to teďka přes cestu běhá jako splašené. Při škodě větší než 200 000 korun se má automaticky kontaktovat policie, sice jako nevím, kdo z nás je odhadce a hnedka ví, jak je velká ta škoda, no ale nejspíš asi tipnete, že je to hodně už rozbité to auto. No a potom do 200 000 korun se má policie volat s tím, že ona kontaktuje místní myslivecký spolek a ten by měl stražené zvíře přijet odstranit. Takže rozhodně neplatí, jak se dřív říkávalo, trošku kmínu, soli a vezmu to na pekáč. To už by bylo, přátelé, kamarádi, vytlačení. Takže pozor na silnicích ve Zlínském kraji. Jak to tam vypadá, to si řekneme za nějakých asi 18 minut, jak je to na cestách. Předtím ale ještě muzika Sia, The Greatest, anebo Ed Sheeran a jeho Old Phone.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získává

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do Pařížský?
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: Elitedate.cz.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
9: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
8: Všechno, zachraňte nás.
9: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
8: O, děkuju.
9: To my děkujeme.
10: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
15: Hit Radio Zlín.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Skladba Golden se naprosto hodí, protože máme zlatého mistra světa ve vodním slalomu. Kajakář Jakub Krejčí se jim stal. Více informací, jak se mu to povedlo, vám řekne ve zprávách už za chvíli. Bára Purkartová. My ale teď jdeme na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor na D55 mezi 31. a 33. kilometrem ve směru na Zlín. Je silný provoz a komplikaci máme také u Hulína na D49. Od 0. až po 8. kilometr je neprojezdná zpevněná krajnice. Je tady pomalu jedoucí vozidlo údržby. Počítejte s omezeními a vaše dopravní info se můžete poslat na 601 13 13 05, ať už hlasovku, zavolat, anebo SMS-kou, je to i náš WhatsApp.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
6: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
8: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.

0: 10 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné dopoledne. Lékaři, sestry a další zdravotníci by se měli od příštího roku vzdělávat pod jednou institucí. Vláda chystá sloučení dvou organizací, které dnes zajišťují jejich postgraduální studium. Co si od změny slibuje, to ví mluvčí rezortu zdravotnictví Hana Plačková.
1: Naším společným cílem je na partnerské bázi poskytovat kvalitní, moderní a dostupné vzdělávání zdravotnickým pracovníkům napříč profesemi. Propojením odborného zázemí, zkušeností i kapacit posílíme kvalitu vzdělávacích programů a jejich schopnost reagovat na proměňující se potřeby z praxe.
0: Ministerstvo zároveň ujišťuje, že změna nijak neomezí atestace, zkoušky ani další vzdělávací programy. Ostravu čeká rekonstrukce frekventované Rudné ulice. Práce za bezmála 160 milionů začnou 1. srpna a trvat by měly asi 3 týdny. Opravy se dočká skoro 6 kilometrů dlouhý úsek vytížené silnice. Doprava se dočasně svede do jednoho jízdního pruhu pro každý směr. Po dlouhých 9 hodinách se opět obnovil provoz na železniční trati Tábor-Jihlava. Na přejezdu u Chýnova na Táborsku včera došlo k nehodě osobního vlaku a nákladního auta. 4 lidé utrpěli zranění a vznikla škoda více než 6 milionů korun. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezony světového poháru

Raději se ani nebudu ptát, co všechno se vám vybavilo u skladby Půlnoční hřích. Krištof na Hitradio Zlín. Tak léto vybízí k tomu, jakože trošičku řádit, že jo. Milovníci léta ale vyhlíží, kdy zase bude teplej, a myslím si, že pro vás budu mít dobrou zprávu, ale představte si, na některých místech České republiky klesly teploty klidně i k -4 na Šumavě. No hrůza, hrůza, že by svatá Anna přišla o něco dřív. No, počká si až do neděle, nicméně. Kamarádi, udělám vám radost, příští týden se má oteplit. Pondělí, úterý, trošičku ještě bude mást, protože teploty kolem 20 stupňů, ale od středy zase ve Zlínském kraji 30, takže zásobte koupaliště těstem na langoše, nakupte zmrzlinu, zase se vrátí lidé k bazénům a k letním radovánkám. No a jednu takovou letní pro vás mám, ať tu náladu už navodíme teďka. Posloucháte Hitradio Zlín a vám přeji hezké dopoledne. Je 10 hodin a 13 minut.

0: svěží muzika pro všechny Kristýnky, dneska mají svátek. Pamatujete tu dobu, kdy jste mohli dávat máslo jako dárek, protože stálo Majland? No, teď už se ani člověk nepozastaví na tou cenou, prostě si to jen tak hodíme do košíku, ale prej to věčné nebude. Že se teďka daří produkci mléka, prej nemusí být na pořád a může přijít krize. Jakože by kravky nechtěli dávat. No, takže až příště uvidíte máslo v akci, neříkejte si, že to s vámi ani nehne. Užijte si to, že je v akci. Já posílám v akci muziku, za ní nezaplatíte vůbec nic, stačí jenom poslouchat. Kelly Clarkson, už za malou chvíli.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my.

0: desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
3: cukr moučka za skvělých 19,90, desítka gambrinus v plechu se zákaznickou kartou za výborných 15,90.
2: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský?
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
10: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
11: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
10: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
11: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
10: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
12: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Do zahrady věžky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu věžky.
15: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
16: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Control a vy posloucháte Hit Radio Zlína, abyste nestratili kontrolu nad tím, co se děje kolem vás. Je 10 hodin a 35 minut a pro vás mám přichystanou pecku, která vám připomene léta minulá. A taky trošičku to, že v 18 hodin dneska budeme pro vás mít na Hit Radio Classic dekády. To nejlepší z 80, 90 a milénia a rozhodně tady tahle ta packa Turn Around mezi takovéhle hity patří. Posloucháte Hit Radio Zlín, my hrajeme jenom hity.

0: Kdyby člověk neznal, tak by si možná řekl, že si spolu něco nemají. Eva Farná a Miraj na Hydrádiu Zlín. Vzpomeneš si? Myslíte si, že vás nemůže zaskočit žádná otázka, která se týká našeho krajského města, když se řekne název písničky, že byste úplně v pohodě dali kousek textu, nebo že vás Pavel se Šárkou nemohou utáhnout na žádné banalitě, jako třeba co je dneska za den? Pojďte si odpoledne zahrát hru hlavou proti Zlínu. Kromě toho, že se pobavíte, ještě můžete vyhrát velice zajímavé ceny. A tentokrát hrajeme o lupeny na vystoupení dvojice Krhut a Kozub v rámci hudby na Vinicích Boršicích u Blatnice. Vínečko. Skvělá muzika, sranda navíc do toho. No stačí jenom se odpoledne dovolat do soutěže hlavou proti Zlínu na Hydrádiu Zlín a možná ty lupeny budou vaše.
1: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Fenomén Šance Liga je zpět.
9: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezony naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
8: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
10: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
11: Koupelny pro každého.
10: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Otrokovicích.
11: Koupelny pro každého.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
17: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
18: Zlín.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.
20: No, I can't take one more step towards you.

0: Tempo rychle jako by docházelo meníčko a vy jste rychle utíkali na ten smažák. Elebaj na Hitradiu Zlín. Za chvíli bude 11 hodin a Bára Purkartová má informace o tom, že stavební úřad vydal rozhodnutí o zbourání budovy ve Svitu. Samozřejmě víte, které se to týká, a více informací už za chvíli. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor si máme dát v Kroměříži, jak je ulice Dolnozahradská. Tady se řeší nehoda dvou osobních aut. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Coop. Všechno dobré.
5: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv. Ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Jedenáct hodin, další krátké zprávy a Bára Purkartová. Plošný zákaz mobilů, notebooků nebo tabletů ve školách, který už podpořila vláda, by mohl omezit nejen vyrušování ve výuce, ale také aktivní, individualizovanou a badatelsky orientovanou výuku. Míní to někteří odborníci z řad psychologů, podle kterých může být zákaz techniky naopak kontraproduktivní pro nadané žáky. Vyhořelou budovu ve Zlíně čeká demolice. Stavební úřad už vydal rozhodnutí o zbourání. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Celý areál je v tuto chvíli oplocený a platí tam zákaz vstupu. Španělsko vyhlásilo v Madridu a okolí stav nouze. Důvodem jsou rozsáhlé lesní požáry, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. Vláda krok odůvodnila nepříznivými meteorologickými podmínkami a nutností mobilizovat velké množství zdrojů. Na tenisovém turnaji na pražské Štvanici jsou dnes na programu čtvrtfinálové duely a těšit se můžeme hned na dvě česká derby. Nasazená jednička a obhájkyně titulu Marie Bousková se utká s pětkou Terezou Valentovou. Druhá největší papírová favoritka Barbora Krejčíková pak změří síly s Dominikou Šalkovou.
0: Na Zlínském kraji panuje počasí, které by se dalo nazvat oblačno. Dneska budeme mít ale i možnost i nějakých těch srážek, hlavně na Valašsku, tady by mohly být přehánky. K večeru nakonec všechno má ustávat, ale teploty dneska nebudou nějaké jako úplně na kraťase a na tričko. 19 až 22 stupňů.
7: Hit Radio Zlín.

0: Příchrán.
1: První česká superstar Aneta Langerová a její srdce tepec na Hitrádiu Zlín. Ještě pár dnů zbývá, abychom měli polovinu prázdnin a někteří rodiče už pátrají po tom, co si mají děti v září přinést do školy. Možná jste se s tím taky setkali. Kdy je nástup, už taky chtějí vědět, tak buď si říkám, že chcete prostě ukázat, jakože s těmi dětmi macháte o prázdninách a že nic nenecháte náhodě, nebo už vám to léto přijde hrozně dlouhé a nejraději byste děti poslali zase zpátky do lavic. V této době vám navíc všechno už přijde digitálně. To není jak za nás, že jo? Když my jsme k té druhé základce v Uherském Brodě šli poslední týden prázdnin se podívat na dveře, na papír, kde byly instrukce, kde je nástup, co si vzít sebou. Řešilo se to prostě až na poslední chvíli, oddalovalo se to co nejvíc a když jsme šli jako na to koupaliště, tak zpátky, no tak stavíme se k té škole s kamarády, jsme tohle to řešili. Takže rodičové, jestli už jakože to máte takhle zjištěné, užívejte si s dětmi prázdniny, běžte si pinknout badminton odpoledne, vytáhněte kolo, máte ještě přes měsíc čas, nákup sešitů, nikam neuteče, ale to dětství utíká až moc rychle. Regan Bowman, muzika pro vás, Hit Rádia Zlín.

0: Možná jste si někteří zkusili i zatřepat hlavou a šlo to Linkin Park The Emptiness Machine na Hydrádiu Zlín. Před námi je víkend, ale víte, jak si ho skutečně užít. Nejlépe tak jako s rodinou, samozřejmě s přáteli, ale taky prej stačí na hodinu úplně odložit telefon. A ne, že vám budou skákat notifikace na hodinkách, to vůbec. Úplně vynechat kontakt s mobilními technologiemi. Podle vědců, taková hodinka za den stačí prej k tomu, abyste se na druhý den cítili lépe a odpočatý. Jenom potom si nespíte teda přečíst zprávu od šéfa, že v pondělí na koberečku v 9, tak snad se tohle to nestane a užijete si ten víkend i třeba s tou vynechávkou těch mobilních technologií. Za chvilenku muzika, která taky už přitahuje ten víkend k sobě. Pink a Runaway, posloucháte Hydrádio Zlín?
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Zámek Holešov vás zve na koncert kapely Buty. Legendární formace oslaví 8. srpna na zámeckém nádvoří 40 let na scéně. Hity jako Tata, František, Jednou ráno zazní právě v Holešově. Ale pozor, tím hudební léto v Holešově nekončí. Už 5. září vás zveme do zámecké zahrady na ABBA Symphonic Show s Filharmonií Bohuslava Martinů. Předprodej www.holešov.info.
8: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

forget you. Na Hit Radio Zlínci na muziku přijde naprosto každý. Něco tanečního jako Forget You a nebo něco kytarového jako Nickelback. Pamatujete na pecku How You Remind Me, že to byl vlastně kult rádiový, televizní, poslouchalo se to a hrálo se to naprosto všude. A takovéhle vzpomínky vám přinášíme jedině my na Hit Radio Zlín. Never

0: Kouzelná Lady Gaga, abrakadabra, vy posloucháte Hit Radio Zlín. A před námi je víkend, co si budeme povídat, zase se ale budeme muset rozkrájet, kamarádi. V Hradišti dneska začíná letní filmová škola, chystají se promítnout během celého festivalu asi 160 filmů, do toho během toho týdne muzika, třeba Kateřina Marie Tichá nebo Richard Miller, opravdu spousta zážitků. Pokud byste ale chtěli naopak třeba slavit to, že jste hrdí bratři Slováků, tak bratrství Čechů a Slováků se slaví na Velké Javořině. O tomhletom víkendu už desítky let se tady potkávají na konci července. No a zítra v sobotu bude v Suché Lozi od 2 hodin Náruč Fest, benefiční festival, kde si to užijou celé rodiny, ještě podpoříte dobrou věc. Já čtu propozice o kapely jako Září, Know-how, Horizon a moderátor Filip Bartek. Sympaťák lidi, jo? Tak uvidíme se o víkendu a uslyšíme se zase po víkendu. Global DJs, jedna pecka pro vás.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do Pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
14: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Jasně, já ti splním přání, trio.
18: Ryba jo.
17: Chytrý mozek.
18: Bujné svaly.
17: Kila dolů bez námahy.
19: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
20: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
0: A zase je otázka, ty jsi říkal zmenšování talířů a na druhou stranu, pokud si těch talířů můžeš vzít jako neomezený počet, tak je to vlastně úplně jedno. Možná to jako omezí to, že si to nenabereš, ale pozor, já jsem na dovolený all inclusive nebyl 10
1: teďka
0: let.
1: Teďka už to nezakecáš.
0: Jo,
1: nezakecáš,
0: takže já no. mezi to nepatřím, za prvý jsem vždycky přibral 5 kilo.
1: Takhle přesně, ať se ty rautový talíře zrušej, ať tam stojí borec s těma kleštěma a nabírá nám to, ale malý talíře, no tak prostě půjdeme víckrát, no, půjdeme víckrát, nedá se nic dělat.
18: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Flash.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Valašské Mezříčí dnes začaly práce na inženýrských sítích v ulici Šafaříkova. Jezdí se Kyvadlově jedním pruhem a pracuje se i na D49 za Holešovem směr Fryšták. Je to v odstavném pruhu. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Vojáci zranění při včerejší nehodě vrtulníku v Náměšti nad Oslavou nejsou v bezprostředním ohrožení života. Jsou přivědomí a stabilizovaní, na síti X to uvedla armáda. Zraněným i jejich rodinám poskytuje podle svého vyjádření maximální podporu. Vrtulník Venom se zřítil během přistání včera popoledni, jedna vojákyně nehodu nepřežila. Léto přeje občerstvení ze stánků, současně ale také nevolnostem, které vzniknou nedodržením hygienických pravidel ze strany prodejce. Co je možné požadovat, když vám potravina způsobí potíže, řekne Lucie Korbeliusová z D-testu.
11: Vznikne-li spotřebiteli v důsledku porušení povinnosti prodávajícího, například kvůli špatnému skladování potravin nebo prodeji potravin prošlých, újma na zdraví, může po prodávajícím požadovat náhradu takto způsobené újmy. Ta může zahrnovat například náklady na léčení nebo bolestné.
10: Pro uplatnění nároku je dobré uchovat si lékařskou zprávu nebo doklady potvrzující výši nezbytných nákladů. Na tenisovém turnaji WTA v Praze se dnes hrají čtvrtfinálové duely. Součástí programu jsou dvě česká derby. Marie Bousková se utká s Terezou Valentovou, Barbora Krejčíková změří síly s Dominikou Šalkovou. Pátou domácí tenistkou mezi nejlepší osmičkou je Sára Bejlek. Její soupeřkou bude Rakošanka Lili Tager. A teď ještě něco z regionu.
0: Obyvatelé Vsetína budou moct brzo zase vybírat, co se má v jejich městě postavit. V dalším ročníku Vsetín podle nás lidé navrhli 5 projektů. Teď je posoudí odborníci a na podzim bude hlasovat veřejnost. V minulých letech takhle vznikly třeba Mlžné brány na náměstí Svobody nebo Výukový včelín v Semetínském arboretu. Ještě letos město postaví u rampu na Lapači.
1: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let nonstop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
0: Na východě Moravy máme polojasno až oblačno, postupně má být mraků spíš víc a na Valašsku může ojediněle zapršet. Teploty 19 až 22, víkend bude vesměs slunečný a teplý.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady srdcovky. A i ty páteční budou nabitý. Queenie, Jennifer Lopez, Entrance, Backstreet Boys, no, odstartují to Kiss. A nejen tak lidé, jakým songem, protože

0: To je prostě geniální. Kiss, I was made for loving you na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A v srdcovkách samozřejmě pokračujeme. Čeká nás druhá. Tam se pustíme do trošku jiných vod. Oproti Kissům čeká nás totiž skvělá kapela Backstreet Boys. Všichni známe, jo. To období těchto boybandů, to bylo prostě skvělý. No a tenhle song vyšel v říjnu 2000, jo. A je to v podstatě jeden z nejznámějších songů z přelomu milénia. Okamžitě debutoval na prvním místě v hitparádách v Kanadě, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Norsku i na Novém Zélandu. A jo, je to ten typ té balady, který kluci prostě umějí. Backstreet Boys, Shape of My Heart. Právě teď do vašich uší.

0: Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Give me a T.
3: T.
2: Give me a I.
3: O.
2: Give me a S.
3: S.
2: Give me a C.
3: C.
2: Give me a O.

0: Předělávka z roku 97, Entrance a Disco v éteru Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Původní song je mimochodem z roku 1979, jo, ale právě Entrance tenhle song vzal, no, překlopili ho do tehdy velmi trendy Eurodanceu a proto ten song je takhle extrémně chytlavej. Taky jste si to zpívali, co? Mně je to úplně jasný. No a věřím, že zpívat si a možná se i vrtět budete i u dalšího songu. Máme tady dnešní oslavenkyni Jennifer Lopez. Tam je nutno říct, že J.Lo, prosím vás, dneska slaví 57 let, jo. A pak se běžte podívat na její fotky. Já to nechápu, je to neskutečný, ta baba je úplně neuvěřitelná, fascinující, wow, jakože wow. No, dneska slaví, tak mi přejem, ať takhle vypadá minimálně dalších 57 let. A ať jí to tak stejně báječně zpívá. Další srdcovka Jennifer Lopez, Ain't It Funny.

0: Legendární skupina Queen, legendární single The Miracle na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: To byla téměř poslední dnešní srdcovka. Mimochodem, tenhle song reflektuje touhu po světovém míru a obdiv k přírodním i lidským divům světa. Což ještě k tomu v kontextu s tehdejším tajeným zdravotním stavem Freddieho Mercuryho je mimořádně emotivní záležitost. Neskutečně, co tyhle chlapci dokázali. Klobouk dolů. No a jak jsem zmínila, téměř poslední srdcovka dnešního dne. Ještě nás čeká ta vaše. Je to tak. Takže teď je ten čas. Vezměte telefony, pojďte se odbrzdit. Napište na 777-937-777, jakou srdcovku máte vy. No a hlavně, proč je to srdcovka? To je totiž to zásadní. Proč zrovna tenhle song vám vždycky vyskočí v hlavě? Zvedne náladu nebo vás přenese někam v čase, prostoru? Proč je to právě vaše srdcovka? Napište mi, jednu z nich si už za chvilku dáme. Do té doby nás čekají Offenbach, Norma Jean Martin nebo Alex Warren.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
2: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Max Warren a jeho Ordinary v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: A je čas na poslední dnešní srdcovku. A dneska jsem vybrala SMSku od Zlaty. Ta píše, já bych si nechala zahrát Saš La Primavera. V 98. roce jsem se zúčastnila Miss Aerobic. A tu nám tam hráli na uvítanou. Už je to pěkný pátek, co jsme s Olgou Šípkovou cvičili. Ráda na to vzpomínám a když jí hrajou, musím nastoupit. Takže, Zlato, nástup, no a vy všichni taky. Pojďte se trošku připátku rozcvičit. Saš La Primavera.

0: Baby Goodbye, to je ale Farben v éteru Hit Radio. No a prosím vás, dneska je to o vás. Dneska je totiž Mezinárodní den takzvané self-care. Je to o tom dělat věci, které vám dělají dobře, jo? A je to úplně jedno, co to bude. Někdo si dá večer bublinkovou koupel, někdo odloží telefon, někdo si bude číst, jo? Je úplně jedno, co to pro vás znamená, ale dneska byste to měli dělat. Jestli potřebujete klid, dopřejte si klid. Jestli potřebujete vidět jiný lidi, vidíte jiný lidi. Jo, občas prostě je potřeba si ten den fakt na to vyhradit, protože v běžném schonu je to náročné. Takže dneska je oficiálně povoleno neodpovídat na zprávy, objednat si jídlo domů, jo, nevařit v pohodě a nedělat vůbec nic. A nikdo vás za to nesmí soudit. Tak si to dneska užijte. Ten nejlepší soundtrack k tomu samozřejmě doručíme. David Guetta, tedy Swims nebo Avril Lavigne už za malou chvíli.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský?
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Do zahrady věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na Hit Radio těsně před 13. Za chvilku hodiny nebo Marshmallow, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, dejte ve Francově Lhotě, dnes a zítra je tam festival, takže spousta lidí i aut. Zítra bude živo v Buchlovicích kvůli festivalu Česneku, nebo taky v Luhačovicích skrz hudební gastrofestival, taky tam pak projíždějte opatrně.
2: Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
3: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
4: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
5: cukr moučka za skvělých 19,90, desítka gambrinus v plechu se zákaznickou kartou za výborných 15,90.
4: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
6: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
8: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Záchranné stanice po celé republice letos čelí velkému náporu. Od začátku roku přijali výrazně více zraněných a opuštěných volně žijících zvířat než ve stejném období loni. Pokračuje za národní síť záchranných stanic Marta Kroča-Brindová.
12: Největší počty se týkají hlavně mláďat a bohužel ty stanice jsou téměř na hranici svých kapacit a lidských sil, takže my si velmi vážíme toho, když dostaneme jakoukoliv podporu, ať už od soukromých dárců a nebo z Ministerstva životního prostředí a měst a obcí.
11: Celková částka státní podpory přitom v průměru nepokrývá ani třetinu reálných provozních nákladů. Evropská komise předběžně shledala, že TikTok porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Čínská sociální síť prý nedostatečně chrání děti v online prostředí. TikToku za porušení pravidel hrozí vysoká pokuta. Na mistrovství světa ve vodním slalomu se dnes budou o medaile bojovat kanoistky a kanoisté. Česká výprava bude mít v obou kategoriích zastoupení. Kvalifikaci zvládly Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka. Pokusí se navázat na Jakuba Krejčího, který se ve čtvrtek stal světovým šampionem na kajaku. A teď ještě něco z regionu.
1: Stavební úřad vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části vyhořelé budovy 34 ve Svitu. Na místě nicméně stále zůstávají hasiči a budou tam až do chvíle, kdy budovu předají společnosti Krým. Zatím není jisté, kdy to bude. Nejspíš v nejbližších dnech. Krým už má na demolici vybranou firmu a bourání bude trvat několik týdnů.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Na východě Moravy už je většinou oblačno, výjimečně se může objevit přehánka. Dnešní maxima 20 až 23, zítra už má být 28, v neděli dokonce 30 a k tomu povětšinou slunce.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 13. Za chvilku si dáme ještě jednu soutěž. No a k tomu ty nejlepší hity. 13. hodinu odstartuje Amy McDonald a song This Is The Life. Tak si to užijte.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Marshmallow a Jonas Brothers, posloucháte Hit Radio. No už za pár dní v pondělí dorazí na Disney Plus nový seriál Posedlost. Je to tak, thriller, kde věřím, že budete napnutý každý díl. Jo, navíc klasika, vyjdou tři díly, pak se bude čekat. Ani to umí s náma. No a aby to bylo celé o dost příjemnější, tak ještě tady mám jedno roční předplatné na Disney Plus pro někoho z vás. Jo, jo. A jak už z celého tohoto týdne víte, tak jediný, co musíte udělat, je zapojit se do diskuze. No a dneska jsem hodně zvědavá, s čím přijdete, protože zajímá mě, jak poznáte, že někdo lže. A ideálně někdo konkrétní, protože ano, každý z nás má nějaký ten svůj tik. Něco, co začneme dělat, když lžeme. Jo, někdo začne třeba uklízet, někdo řekne upřímně, jakože to myslí všechno strašně upřímně, jo, někdo vás najednou začne jinak oslovovat třeba. Tak jak u někoho ze svého okolí, přítele, dítěte, poznáte okamžitě a přesně, že vám lže? Napište mi na 777 937 777 a jeden z vás získá roční předplatné na Disney+.

0: Run, run, run. One Republic, Féteru Hit Rádia. Krásné odpoledne a někdo ho bude mít ještě krásnější. Díky moc za všechny zprávy. Já jsem to říkala už včera, vy byste všichni měli být normálně policajti. Jo, takhle dobrý skenery to nikdo nemá. Jste skvělí. Ptala jsem se na to, jak u někoho poznáte, že vám lže. Ideálně u někoho konkrétního. No a nakonec jsem vybrala zprávu od Dominika. Dámy a pánové, to je tak, když máte svoje děti jako svoje kopie. Dominik píše, když mi lže dcera, tak to poznám podle toho, že jí cukají koutky. Mám to totiž stejně. To je tak, když prostě víte, jak vypadáte vy, když lžete. A ono se to takhle hezky propíše do vašich malých kopií. Takže Dominikovi gratuluju. Věřím, že se s dcerou budou dívat společně na Disney Plus a pak budou paní domů lhát o tom, že nekoukali tak strašně dlouho, až jim z toho budou cukat koutky. Díky moc, že jste se zapojili a slibuju, že si pro vás zase něco připravíme. Úplně pro všechny, tu mám další hity. Skvělá Sabrina Carpenter nebo Neil Diamond už za chvilku.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezony naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
8: CZ.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když si

s vaším Hit rádiem. Takhle zní léto s Hit rádiem. Jenom hity.

A to je Hitrádio. Hezké odpoledne, pátek, půl druhý. Možná už si nenápadně balíte věci, ale ještě pojďme udělat jednu dobrou věc pro vaše vztahy v práci, jo? Taky si trošku zvednout dopamin, protože už víme, že třeba posílat zvířátka kamarádům, jako videa zvířátek samozřejmě, ne, že jim pošlete živou beverku, ale posílat obrázky kamarádům je skvělý. Pomáhá to oběma stranám, jo? No a pozor, dokonce je tady studie, která tvrdí, že posílání memů svýmu šéfovi zvyšuje právě dopamin a taky to zlepšuje vztahy v práci. Tak, pojďme to zkusit, jo? Jako za pokus nic nedáte. Pošlete mu nějaký hodně vtipný memíčko, nějaký, který máte uložený třeba i dlouho, jo? Klidně nějakou úplnou blbost, jak kočička s hrnkem kafe v ruce říká, haha, páteček je tu. No, uvidíte. No, buď se zasměje, všechno bude fajn. Když se nezasměje, tak nemá smysl pro humor a vy možná nebudete moc jít z práce dřív, ale za pokus to stálo, ne? A k tomu posílání memíčku, co teď budete dělat, já posílám další hity. Za chvíli Adele a teď už Krištof a Šňůry.

0: asi prostě nejlepší bondovka. Adele a Skyfall na Hit Radio, krásné odpoledne. No a pozor, konečně nějaký dobrý zprávy. A to konkrétně od vinařů. Hrozny už jsou totiž zralé. Jo. Letos nám to příroda celý dost jako posouvá, jo. A týká se to právě i nového vína. Údajně ho do sebe budeme moct nalejt o dobrý 3 týdny dřív, což je super. Je to super. Vidím všechny, jak kejvou, ano, je to tak. Na burčák se dokonce můžeme těšit už příští týden. To je šílený. Ta doba je strašně zrychlená, prosím vás. Ale co je jako naprosto zásadní, je to, že vinaři se shodují už teďkon, že to oteplení moravskému vínu jenom prospělo. To je logicky, že ve Španělsku je vždycky trošku teplejš, v Itálii a tak, jo. No a lahve s ročníkem 2026 by tak měly patřit mezi ty nejlepší za poslední roky. Takže jestli se vám teď zbíhají sliny, tak naprosto správně. Na co zas jinýho myslet v pátek, než na víno, že jo? Rosé a Bruno Mars už za malou chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Zámek Holešov vás zve na koncert kapely Buty. Legendární formace oslaví 8. srpna na zámeckém nádvoří 40 let na scéně. Hity jako Tata, František, Jednou ráno zazní právě v Holešově. Ale pozor, tím hudební léto v Holešově nekončí. Už 5. září vás zveme do zámecké zahrady na ABBA Symphonic Show s Filharmonií Bohuslava Martinů. Předprodej www.holešov.info.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Evanescence nebo Cyril, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Valašském Mezříčí dnes začaly práce na inženýrských sítích v ulici Šafaříkova. Jezdí se kyvadlově jedním pruhem a pracuje se i na D49 za Holešovem směr Fryšták. Je to v odstavném pruhu.
2: Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvilu plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
8: Coop. Všechno dobré.
9: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
10: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
11: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
12: On air.
0: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb, a to kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Představitelé Unie se měli opakovaně sejít s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou v době, kdy ještě nebyli zapsáni v registru lobbystů. V něm musí být povinně zapsáni lobbysté od loňského 1. července. Unie sociálních služeb odmítá, že by zákon porušila. Za dlouhodobý chov psů v nehygienických a krutých podmínkách udělil pražský městský soud Věře Santos 5leté vězení. Podle obžaloby měla žena doma množírnu, zvířata zanedbávala, nedávala jim dostatečně najíst a neposkytla jim dostatek prostoru. Několik psů kvůli špatnému zacházení a zamořenému prostředí zemřelo. Žena vinu od počátku odmítá. Evropě hrozí další výrazná vlna veder. Nad západní částí kontinentu by se začátkem nového týdne mohla vytvořit tepelná kupole, která se pak může přesunout i nad střední Evropu. Některé modely naznačují možnost teplot kolem 40 stupňů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je ale nutné takto vzdálené předpovědi stále brát s rezervou. A teď ještě něco z regionu.
13: Kunovice na Valašsku zítra užijí terénním miniduatlonem. Přihlásit se můžeme do hobby kategorie, kde nás čeká běh zhruba 6 km a dalších 11 kiláků na horském kole. Připravená je i kategorie hard. Za závodit si ale můžou i děti. Zapsat je můžeme i na místě. Na trať pak vyběhnou zítra v 9 ráno. Hlavní závod startuje v poledne.
12: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
13: Na východě Moravy máme polojasno až oblačno, postupně má být mraků spíš víc a na Valašsku může ojediněle zapršet. Teploty 19 až 22, víkend bude vesměs slunečný a teplý.
0: Hezké odpoledne, 14:02 a co víc, 5 měsíců do Vánoc, ale dárky pro vás máme už teď, už za chvíli. Ano, čeká nás první páteční kolo. No ale ještě předtím. Evanescence and Bring Me to Life.

0: Bring Me to Life, Evanescence, právě teď v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. No a pro někoho ještě krásnější.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Hej jo. Je to tu, dneska první soutěžní kolo. Možnost nabít si tankartu Easy až na 10 000 korun. Společně s Orlen totiž pro vás máme tuhle jedinečnou příležitost. Jo, pozor, princip velice jednoduchý. Dostanete 10 otázek. Každá odpověď je číslice od 1 do 10 a neopakuje se, takže vlastně je hrozně jednoduchý. No a za každou správnou odpověď máte 1000 na tankkartě Easy. To zní skvělý, co? Je to tak. Benzín, letní občerstvení na cesty ve Stop Café, prostě dokonalá věc, skor takhle v létě. Takže jestli si chcete zahrát, tak teď pište na 777-937-777. Chci soutěžit a jeden z vás se už za chvilku vydá na tuhle dokonalou cestu za 10 000. Pište, chci soutěžit. Za chvilku půjdeme společně na to 10 otázek a možnost vyhrát 10 000 na tankkartu Easy. Teď už ale další hity. Tohle je Cyril a Stumbling In.

0: Gustavo Lima a balada. Posloucháte Hit Radio a je to tu.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Jdeme jednomu z vás nabít tank kartu Easy. Soutěžíme společně s Orlen. A ano, na telefonu je první dnešní soutěžící a první soutěžící celé dokonalé desítky. Móňa, Móňo, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: No, dobře, už je pátek, zaplať pambu.
0: Móňo, jsi nervózní?
2: Tak trošku jsem, tak uvidíme, kam sahají moje znalosti. No, hele, nevím vůbec, jaký byl otázky. Už jsem teda soutěžila kdysi, ale to byla rychlá pětka, tam to bylo easy, no, takže...
0: Hele, já věřím, že tohle bude easy taky. Nebude to tak rychlý, akorát těch otázek bude dvakrát tolik, no.
2: No, tak právě.
0: Hele, 10 otázek. Odpovědi jsou číslovky od 1 do 10, jo, neopakujou se. To je úplná pohoda, úplná pohoda. Mm-hmm. Jseš na to ready?
2: No, snad jo.
0: Tak Móňo, nádech, výdech, jdeme na to. Kolik členů měla nejslavnější sestava kapely The Beatles?
2: 4.
0: No jasně. Kolik lupičů se v prvním filmu Sám doma snaží vykrást dům McAllisterových?
2: 2.
0: Ano. Kolik trpaslíků bydlelo se Sněhurkou?
2: 7.
0: Ano. Čtvrtá otázka. Kolik hlavních kamarádů tvoří ústřední partu v seriálu Přátelé?
2: 6.
0: Ano, výborně, pátá otázka. Kolik kruhů najdeme na olympijském symbolu?
2: 5.
0: No ano, výborně, šestá otázka. Kolik filmů má hlavní série o Harrym Potterovi?
2: 6.
0: Bohužel, ne. Bohužel. Nevadí, jdeme dál, jdeme dál. Kolik životů má podle známého rčení kočka?
2: 7.
0: 9. Nevadí. Osmá otázka. Z kolika disciplín se skládá atletický desetiboj?
2: No, z 10.
0: No, jasně. Kolik prstenů vládne všem ostatním prstenům v Pánovi prstenů?
2: 1.
0: No, ano. No a poslední otázka. Jaké číslo se skrývá ve slově bratři?
2: 3.
0: Tak Boňo! Tank karta Easy nabitá na 8 000.
2: Super.
0: Jako bála se z toho podle mě zbytečně, teď to byla čistá jízda skoro.
2: No skoro jo, tam jsem zaváhala u těch životů, no ještě něco tam byla, už nevím teda.
0: No ten Harry Potter, no. Ten.
2: Jo, já to jako moc nesledovala, no, já nevím, kolik jich bylo, 8?
0: 8, no, a kočka má 9 životů, no.
2: No, 9, no, no.
0: Hele, ale vůbec to nevadí.
2: I tak dobrý.
0: Tankarta Easy nabitá na 8 tisíc, kdy si můžeš na Orlando jet natankovat, dát si tam něco dobroučkýho, no prostě ideální tip na letní výlet. Jo?
2: Tak to je super, děkuju.
0: Moni, nemáš vůbec zač. Děkuju, že jsi tady se mnou dala to úplně první kolo. Můžeš posluchačům potvrdit, že to stojí za to?
2: Ano, stojí to. Není to těžký, jo.
0: Fantastický, Moni, měj se krásně, hezký
2: taky.
0: Víkend. Ahoj.
2: Taky, naschle, ahoj.
0: No vidíte, úplná pohodička. Další kolo, příští pátek.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Michal Šulta, Rehab, Waterfall na Hit Radio. Přeju vám krásný pátek, doufám, že máte úsměv od ucha k uchu a ideálně jste na cestě z práce. Ten nejlepší páteční soundtrack si k tomu dáváme společně. Hunter X nebo Pitbull už za malou chvíli. Hit Radio.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: 30 tisíc korun za nástup, to už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
8: Jasně, já ti splním přání, trio.
9: Ryba jo.
8: Chytrý mozek.
9: Bujné svaly.
8: Kila dolů, bez námahy.
10: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
11: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pitbull a Chris Brown v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. Jestli plánujete dovolenou, kašlete na to. Ne, nemá to smysl, nejezděte, fakt ne. Podle čerstvé zprávy si totiž na dovolené opravdu odpočine jeden člověk ze tří. No tak když počítám tříčlenou rodinu, tak to bude tatínek, ne? Pravděpodobně, dávalo by to smysl. Taky se navíc ukazuje, což teda mně přijde úplně šílen, že jak žijeme v takový hodně jako divoký době, jo, tak dva týdny jsou na odpočinek málo. Pokud se chcete dát jako dohromady na dovolený, tak máte vypadnout na tři týdny. Jako hele, v teoretickém, jako v teoretický rovině, to je dokonalý, jo, tři týdny, nic prostě, ležet, drinky, na pláži, pohoda. Představte si ale, že před kolegy nebo svým šéfem v práci naznačíte, že někam jedete na celý tři týdny. To byste je možná strávili na jibce, ty tři týdny, co? No nic, radši buďte s námi, jo, protože třeba dneska večer v 18.00 opět to nejlepší z 80., 90. a milénia, jako tady Duran Duran.

0: blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
1: Krhut a Kozub. To je náhodou velmi sympatická ostravská dvojice, která přijede vlastně zároveň s celou kapelou a odehraje nádherný koncert, který bude dojemný, ale zároveň velmi, velmi zábavný, a to v rámci hudby na Vinicích Boršicích u Blatnice už příští pátek. Proč o tom mluvíme? Dneska po 15. na ně rozdáváme lístky.
0: Hit Radio Zlín.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda i voz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Do zahrady Věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: elitedate.cz.
12: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
13: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
14: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
15: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
16: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
15: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
17: firmanazážitky.cz.
0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, za námi Lenny, krásné odpoledne všem. Blíží se 15. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím. Příští týden už se na vás těší klasicky Jirka Pelnář, přesně ve 12 pondělí. Mějte se hezky, užijte si krásný víkend. Pokud vyrážíte dneska večer někam ven, tak opatrně, jo? Nepřežeňte to, ať ta sobota nebolí příliš. Mějte se moc hezky, krásný

0: Ať už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nesou dobré zprávy, já nevidím žádné komplikace, což při pátku vždycky udělá o kus lepší den. Kdyby ale přeci jen se něco někde stalo, tak 601 13 13
1: 05. Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
3: cukr Moučka za skvělých 19,90, desítka Gambrinus v plechu se zákaznickou kartou za výborných 15,90.
2: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Včerejší výbuch při opravě vodovodu v Kroměříži prověřují kriminalisté jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Při výměně regulátoru tlaku vody se vyrazila přechodová spojka a šachta se začala rychle plnit vodou. Jeden ze zraněných mužů se nedokázal sám dostat ven. Zachránil ho kolem jdoucí a policisté, kteří byli poblíž. Muže ze šachty vyprostili a poskytli mu první pomoc. Přivolaní zdravotníci ho pak museli napojit na umělou plicní ventilaci a vrtulníkem přepravit do zlínské nemocnice. Druhý muž se zranil nohu. Letošní sucho už má velké dopady na české lesy. Stromům žloutnou listy, například břízy či lípy, je dokonce schazují. Některým lípám letos uschly i květy. Osluněným bukům na okrajích lesů zase praská kůra a nové výsadby usychají. Podle odborníků je tak nejvyšší čas začít debatu, jestli by se neměly do českých lesů začít sázet jiné druhy stromů, které suchu odolají. S prázdninami přibývá dětských úrazů. Děti totiž tráví většinu času venku a častěji se dostávají do situací, které můžou skončit nehodou. Jakým rizikům je dobré věnovat největší pozornost, nám poradí preventistka policie Monika Šindlová.
9: Poutání ve vozidle je klíčové pro bezpečnost. Dětem také hrozí popáleniny, nejen od slunce v létě, ale i od táboráků či grů a rozhodně jim nepatří sirky či zapalovače do rukou. K létu patří vodní radovánky, ale představují jedno z největších rizik.
8: Děti by určitě neměly zapomenout na ochranou helmu a chrániče kolen, loktů i zápěstí. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes budou o medaile bojovat kanoistky a kanoisté. Česká výprava bude mít v obou kategoriích dvě zastoupení. Pokusí se navázat na Jakuba Krejčího, který se včera stal světovým šampionem na kajaku. První ze semifinálových jízd začne v 17 hodin našeho času. Finálový program pak o 4 hodiny později.
6: Počasí v pěti slovech.
0: A Šárka Holubcová.
10: Dneska všelijak, víkend bude krásný.
0: Dneska, jo,
6: Hit Radio Zlín.
0: A někdy u toho počítání jsem takový zabržděný, ale já už jsem to odbrzdil, dáváme jedničku, rozjíždíme odpolední show tady na Hit Radio Zlín s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová. Za malou chvilku už prosím vás, jedna velmi potěšující zpráva, že se konečně u Terna dá jezdit.
10: Sláva nazdár.
0: Výletu a už jsme doma, už jsme tu.

0: show, už taky za náma Damianu David na Hit Radio Zlín, s vámi Pavla Šárka. Tak si nám teda oficiálně dokončili práce na cestě v Loukách u Terna. Už se opět jezdí teda dvěmi pruhy. Zatím to vypadá, že takové ty prázdninové opravy jsou víceméně u konce, nebo jako čeká nás vlastně ještě něco?
1: Já myslím, že ještě zdaleka u konce nejsou, že nás jako čeká brzo zase něco, ale ve Zlíně snad doufejme, nechci to zakřiknout, zaklepu to, snad bude klid už.
0: Veškerá bolest je vždycky jenom v hlavě, takže budeme dělat, že nic už nás nečeká takového na cestách, ale že teď už je hotovo.
1: Náhodou,
0: řekni to.
1: Jako, ne, počkej,
0: řekni
1: dobře,
0: to.
1: Tak dobře, ano, jo, dobře, ano, už nic, nebo už bude všechno krásný, přátelé.
0: Děkujeme pěkně a teď v té teoretické variantě, kdyby náhodou někdy něco v budoucnu třeba v jiných městech, tak by mohlo být nastat, co?

0: Kolona, no.
1: No a teď je mimochodem ale velmi nebezpečná otázka. Co byste těm silničářům, co tam pracovali ty skoro, já nevím, 2-3 týdny, nebo snad i víc, co byste jim vzkázali? Dokončili ty opravy předčasně, jenom podotýkám. Tak 601 13 13 05, náš WhatsApp.

0: these beautiful things that I've got.
1: Tak takhle při pátku snad už máte po práci, taky pohodičku. No Hit Radio zní na odpolední show, je tady samozřejmě s vámi. No a my jsme se ptali, co byste zkázali těm silničářům, kteří nám pracovali u toho terna. Trošičku je to taková otázka, že jsem se bál, co přijde, ale bylo to moc hezké. Překvapili jste mě, Milan. Zkázal bych jim, že jsme rádi, že mákli, že všechno šlo hladce i v těch vedrech a podobně. A snad jim to půjde dál od ruky hezky. Jenom prosím, mě zajímá, proč se nepracuje v noci.
2: Jejda, to je krásná velká otázka v Česku, velmi oblíbená. Já taky furt nechápu. Prostě přesně. Proč ne v noci, proč ne o víkendu? No tak je to dražší samozřejmě. No, tak jako museli by jim připlatit, že jo? Těm pracovníkům, tak
1: že by měli větší pohodu, ne? Nebo já chápu pro tělo, ale jakože máš jako chládek, jako tak to myslím, že není to vedro.
2: To je asi pravda, no, ale tak znova říkám, prachy prostě jsou problém, asi no, předpokládám.
1: Jako všecko. Najednou jsou prachy problém. Nicméně, Honza ještě píše, já teda nevím jak ostatní, ale musím říct, že byli celou dobu vysoce profesionální, když místy řídili provoz. Zastavovali, když byla potřeba, na přechodech a podobně. Na přechodech pořád někoho měli a to mě se náhodou líbí. A to je pravda. To je pravda, vždycky, když od terna někdo šel pěšky,
2: tak to tam prostě stopli, jo. Přesně tak. No.
1: Vždycky tam jako někdo byl, takže to nebylo, jako, že se tam někdo čekal, teď jako běhl do té cesty, někomu pod kola, někdo dupl. Ne, všechno to šlo vlastně fakt jako hladce.
2: Ale vždycky, když jsem prožila já, tak ten týpek se zrovna strašně nudil, protože ani vlak, ani od terna nikdo nešel nic, prostě, takže tam chudák seděl, jenom mával tím mávátkem tak jako u kole.
1: Tak z nudy jenom zastavil provoz na
2: chvilku. Právě přesně jenom tak, aby si to užil.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
7: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
8: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
7: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
10: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: A my tady teda v tuhle chvíli řešíme menší technický problém. Nikča by měla být na drátě. Niky, jsi tam?
2: Není tam, očividně není tam. Tam není.
1: Očividně tam není. Tak ještě jednou to zkusím, ještě zatím můžeš něco mluvit třeba, že...
2: Hele, už počkej, něco bliká, pojď to zkusit.
1: Soutěžíme o lístky na Krhuta s Kozubem, kteří budou příští pátek... Boršicích u Blatnice v rámci hudby na Vinicích. My vás tam dostaneme na ten den úplně gratis a právě především na tento koncert Krhuta s Kozubem. Tak nějak asi jako já nevím, co se děje. Tak 601 13 1305, pokud byste měli zájem o ty lístky si zasoutěžit, je to poměrně jednoduché. Máme tady tři sympatické otázky. Pokud jimi projdete, dostáváte tyto lístky. Tak Nikča, já jak to řeším, tak Nikča tam prostě není a nevím, co se děje.
2: Víš co, tak to uděláme jednoduše. Prostě dej ty otázky mě, ať se aspoň pobavíme a prostě Nikči potom zavoláš a dáš jí to solo, no, tak jako
1: tak
2: co,
1: počkej,
2: no.
1: Tak ještě moment, halo, kdo tam?
3: Halo,
2: aha.
3: Tady Hana,
1: to není Nikča, ale Hana. Haničko, no tak máš to štěstí, že ses teda dovolala místo Nikči na druhou stranu, tak lístky budou to pro tebe, pokud projdeš naším testem, dobře?
3: Dobře, můžem to zkusit.
1: To je jednoduchý, jdeme na to. Dneska bude obecně všechny tři otázky na jeden žánr, a to hudba národa českého. Prosím tě, u každé otázky budeš mít na možnost vždycky tři možnosti. Vybrat jenom tu správnou, jo?
3: Dobře.
1: Takže, která z následujících kapel skutečně existuje? Za A, dvě tchýně. Za B, tři sestry. A za C, čtyři matky.
3: Tak je to za B.
1: Výborně.
2: Kdyby byly dvě tchýně, to by byl konec světa, tyjo.
1: Hotovo, jako.
3: Ale ne,
2: tak
3: ne.
2: O, jak kde?
1: Která
3: zna... Ale tak někdo může být.
1: To jo. je pravda. Která z následujících kapel není z České republiky? Za A, Spocená uklízečka. Za B, Tata Boys. A za C, Green Day.
3: Za C.
1: Výborně. To je náhodička. No a teď pozor, tohle bude fakt těžké. Dokonči text známého hitu od kapely Lucie. Dávej pozor. Kousnu hloubš a zlíbám tě celou. Merci o merci, tak opustit zoufalců ráj. Chci zas, za A, v tobě spát. Za B, na baru pivo sát. A nebo za C, jít sám domů a spát.
3: Tak je to za A.
2: Hezky pěkně.
1: Výborně, tak je vidět, že jsi faninka kapely Lucie. Teď ještě otázka, jestli jsi fanoušek a faninka kapely Krhuta s Kozubem.
3: Tak jako, jak se to vezme, já poslouchám všechno, takže asi hele, úplně v pohodě.
1: My tě na ten koncert pošlem a pak už faninkou budeš, jo?
2: Já věřím, že jo, no.
3: Paráda.
1: Borně, tak jo, dva lístky budou tvoje, koho by si vzala sebou?
3: Tak určitě vezmu manžel a ten bude mě načinek.
1: No je, tak se pobavíte, bude to velká sranda, zároveň trochu doják, hlavně si to užijte.
3: Paráda, děkuju moc.
1: Měj se krásně, ahoj.
2: Ať se daří, čau.
3: Ahoj. Ahoj.
0: Vzpomněte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Zlín. Hit.

0: A nevím teda, čím to je, nejen posledním Wimbledonem, možná taky, ale tenisu se obecně v poslední době dost daří. A i tady na Hitrádiu Zlín by to mělo zaznít, že to obecně ten sport, ten tenis, jako láká čím dál víc mladé. A v Luhačovicích se mu daří prý nejvíc a tam je na těžkém zestupu. Prý se to skoro stojí jako fronty na tréninky, čověče.
1: To je krásno, fakt v Luhačovicích zrovna, jo. Bych no. Byla právě Přerov nebo tak, že jo, tam je to.
0: Proč?
1: Takový, protože to tam má takovou historii, Pavle, jako tenis, ty jsi zase neználek, ty jo. Ale jo,
0: jo,
1: tak proč ne?
0: Tak jo.
1: Ale, a ty jako hraješ tenis, umíš to?
0: Ne, já bych hrozně chtěl si to zkusit. Ale nikdy jsem se k tomu nedostal, vždycky jsem nechtěl.
1: Já to mám úplně stejně, no, nikdy jsem to, já jsem to fakt nehrála snad nikdy, jako na nějakém jako lepším kurtu, jako, tak máme co dělat, no.
0: Hrála jsi to někdy na horším kurtu?
1: No, taky hrála ne. Jsem to na poli.
0: To se hraje hezky.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získává

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi. Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
5: Koupelny pro každého.
2: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí.
5: Koupelny pro každého.
6: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Odpolední show s vámi takhle při pátku, no a za okny to jako nevypadá úplně happy endem, jako takhle před víkendem.
1: Já myslím, že je to právě naprosto super, teplota je dokonalá, promiň, ale jako tak 22 stupňů je prostě skvělý. Jako.
0: Já chci horka, já chci nakoupat, já si chci dát jako z chutí prostě něco chlazeného, tady teďka tak mám chuť na čaj. Jako.
1: 40 stupňů bys si zdal třeba?
0: Dal bych.
1: Ani nevíš, prosím tě, ale opravdu to prej hrozí i u nás, teda podrobnosti budou za chvilku ve zprávách.
0: A teď už by to mohlo taky znít, jakože začíná nějaký stand-up, taková muzička, jak z levného filmu, ale ve skutečnosti Indila, ať se líbí.

0: už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a ten pátek s náma velmi příjemně sloumá. Už se jenom těšíme domů, asi očividně jezdíme je na cestách úplně v pohodě, protože bez nehod. 601 13 1305, náš WhatsApp, kdyby náhodou něco přibylo.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Po chladnějším období se pro Evropu začíná rysovat další výrazná vlna veder. Vytvořit se má tepelná kupole, která se následně může přesunout i nad střední Evropu. Některé modely přitom naznačují možnost teplot kolem 40 stupňů, což by se mohlo týkat i Česka. V Uherském Hradišti dnes začala letní filmová škola. Její 52. ročník nabídne 212 filmů. Festival, který každoročně navštěvují tisíce lidí, potrvá do příštího čtvrtka. Hlavním hostem je letos herec Jiří Lábus. V Uherském Hradišti pobude ode dneška do neděle. TikTok porušuje pravidla pro ochranu dětí na internetu. Oznámila to dnes Evropská komise a pohrozila čínské sociální sítě pokutou. TikTok prý nedostatečně chrání nezletilé v online prostředí, umožňuje jim totiž nastavit svůj účet jako veřejný, takže si jejich videa může pustit kdokoliv. Podle komise to zvyšuje riziko zneužívání i kyberšikany. Pionýrská louka v Kroměříži projde proměnou, vznikne tam moderní sportovní zázemí. Bude sloužit nejenom žákům škol, ale i sportovním klubům a veřejnosti. Co přesně tam najdeme, nám řekne mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
12: Nový areál počítá s workoutovým hřištěm, hřištěm na hokejbal a multifunkčním hřištěm pro volejbal. Součástí zázemí bude také občerstvení, veřejné bezbariérové toalety a terasa s výhledem na celý areál.
11: Pionýrská louka v Kroměříži má být v novém už za rok. Na východě Moravy už je většinou oblačno, výjimečně se může objevit přeháňka. Dnešní maxima 20 až 23, zítra už má být 28, neděli dokonce 30 a k tomu povětšinou slunce.
10: Hit Radio Zlín.
0: A když dovolíte, tak já bych tuhle chvíli velmi rád pozdravil na Halenkovici. Já tam mám totiž kamaráda a dneska jsem si uvědomil, že on mi ještě něco dluží. Naštěstí to zároveň nejsou peníze, ale něco mi tam nějaký jako materiál má posílat. A je to asi třeba jako rok a já jsem se teďka na to vzpomněl, tak tímhle ho zároveň zdravím. Tak Dušane, doufám, že se polepšíš do budoucna. A jinak Halenkovice.

my si jdeme tady na Hitrádiu s Dýnu odpolední show, ale že velmi potěšit, protože možná jste ve fázi životní, kdy vybíráte pozemek pro dům, nebo minimálně třeba nad tím uvažujete. Nebo chcete ten svůj zbourat a přestěhovat se jinam, co já vím. Nicméně pokud dlouhodobě

0: dáte pozemek na domeček, tak tady máme radu k nezaplacení a že stavební pozemky ve Valašském Meziříčí jsou a očividně budou. A má to samozřejmě menší háček, jako no, nepatrný. Jako,
1: jasně no, jakože nechceš bydlet ve Valmezu, pardon.
0: Ne, ne, tak jsem to nemyslel. Tam jde o to, jako možná jo, protože on je nikdo nekupuje. Takže jde o 21 pozemků, které vlastně jako nikdo nechce. A já se vlastně ptám teďka všech z Valašského Meziříčí a okolí, proč je dobré bydlet ve Valmezu. Inspirujte mě a ostatní a především Šárku.
1: Jeden dobrý důvod je, že tam mám nějaká žďorb, to je krásný, aha, jako jo, to rozhodně. A já mám teda ale obavu, že ty pozemky jako budou takhle jako třeba ve svahu a tak, jakože asi je tam důvod, proč to lidi nechtějí víc.
0: Detaily, detaily, teď se tady bavíme na téma, proč bydlet ve Valašském Meziříčí.

0: Já jsem měl upřímně velký strach. Tady v odpolední show na Hit Radio Zlín jsem se zeptal, proč bydlet ve Valašském Meziříčí. Bál jsem se, co přijde za zprávy. Naštěstí jsou víceméně pozitivní, víceméně hezké. Lenka píše, já jsem ve Valmezu vyrůstala, dnes už teda se hlásím ze Zlína, ale jezdím tam pravidelně za rodiče a musím říct, že jsem měla krásné dětství, je to město, ale pocitově vesnice.
1: Je fakt, že já mám z Valmezu velmi podobné pocity vlastně, že je to přesně takové jako lidské, pěkné, prostě příjemné, taková dědinka.
0: Přesně.
1: To je vlastně fakt, příroda je tam krásná, to se musí nechat. Občas povodně, pravda, no, ale tak to druhá věc.
0: Všichni se mají rádi, že to je vlastně takové jako, já když jedu tady tím směrem, k Valmezu a okolí a podobně, jo, Kravín tam je, Kravín, no, velká party přece.
1: Dobře, ale ten je tady v každé druhé dědině.
0: Ne, to je Kravín, to je klub, myslíš?
1: Jasně.
0: No, tak tam jsem zažíval jako divoké časy, to bylo hezké. Martin píše, to je jednoduché, vše máte po ruce a nejde o velké město, kde se člověk ztratí nebo nechá zahltit něčím. Naopak je to taková velká dědina, kde se snad všichni znají a je tu klid.
1: Dobře, na druhou stranu, řekni mi jedno město ve Zlínském kraji, o kterém nemůžeš říct, že je to vlastně taková velká dědina a polovinu lidí tady znáš jako. Teď to platí i pro Zlín.
0: No, tak.
1: No jasně, že jo.
0: Ty jsi prostě řekla, že půjdeš do opozice za
1: každou
0: cenu.
1: Já jsem si prostě řekla, že Zlín mám radši, no, tak sorry.
0: Valašské Meziříčí nabízí pozemky. Kupte to, dokud co.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezony naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
6: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
7: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikon Auto ve Zlíně již dnes.
8: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu věšky.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
13: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Dnešní nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat, nám konečně přiblíží, proč je Šárka Holubcová alkoholik.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Mohli jsme se něco dozvědět o lidstvu, o těle, o zvířátkách, cokoliv, ale zase je tu chlast.
2: No jasně, ale víš, kde je? Ve vesmíru, protože v centru Mléčné dráhy je obrovský mrak plný alkoholu. A je velikánský, takže by z něho vyrobili trilion piv, což mi přijde tak jako, to je sen.
0: Pojedeme na dovolenou a už vím kam.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: Hit Radio Zvíc, vám je třeba teďka v tuhle chvíli jste už taky na cestě z práce do obchodu za babičkou, nebo třeba, vím, třeba když jdete někam na víkend. Nicméně i ty nějaké menší problémy s cest bych tady určitě měl připomenout, že se třeba teďka pracuje na cestě přes Nedakonice. A v tuhle chvíli jsou Nedakonice prý neprůjezdné.
1: Je to tak, no, ta hlavní štráse přes Nedakonice je zavřená, tak musíš takovou velikánskou obíškou, která až do Ostrohu tě zavede, takže zase jako uvidíš toho spoustu v okolí.
0: Já jsem chtěl říct, že teďka jako všichni, co tam projíždí nebo bydlí, tak trpí, ale v tuhle chvíli vlastně ve skutečnosti trpí jenom 16 obyvatel.
1: No, oni netrpí právě, naopak, že jo, mají klid, nikde žádná doprava, pohoda, děti si hrajou na cestě, všecko fajn.
0: Jo, to je paráda, když tě 8 ráno zbudí vrtačka, to je super.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Zámek Holešov vás zve na koncert kapely Buty. Legendární formace oslaví 8. srpna na zámeckém nádvoří 40 let na scéně. Hity jako Tata, František, Jednou ráno zazní právě v Holešově. Ale pozor, tím hudební léto v Holešově nekončí. Už 5. září vás zveme do zámecké zahrady na ABBA Symphonic Show s Filharmonií Bohuslava Martinů. Předprodej www.holešov.info.
5: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
8: CZ.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Jasně, já ti splním přání, trio.
13: Ryba jo.
12: Chytrý mozek.
13: Bujné svaly.
12: Kila dolů bez námahy.
14: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
15: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
16: Hit Radio Zlín.

0: za námi teda kapela Jelen, Hit Radio Zín, nicméně vždycky, když se blíží zprávy a vím, že ve zprávách, když bude něco o počasí, tak jsou tři varianty, co se může dít,
1: jo.
0: Co nám Šárka chce říct. Buď to těžké varování před požáry, protože sucho,
1: ano.
0: Druhá varianta, že se blíží povodně,
1: ano.
0: Anebo bouřky a kroupy.
1: Je to tak, přesně tak, no, tak tentokrát je to ta první varianta toho sucha teda.
0: Klasika.
1: Jasně, protože velké sucho, které teďka zažíváme, už se začíná docela dost projevovat taky v lesích a prej to může vést k tomu, že nám tady za chvilku budou sázet úplně nové stromy, které jsme třeba ještě jako třeba palmy, víš.
0: Jako, že... To by bylo skvělé.
1: To by bylo hodně cool.
0: Co pěstujete, maminko, rajčata, tady mám kokos, tady ananas.

0: Basta.
1: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravě a potěším je takhle na pozdní odpoledne, že na cestách ve Zlínském kraji nevidím žádné komplikace. Klepu na dřevo, ať už to máme při pátku v poklidu. 601 13 1305, kdyby se to změnilo.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Radíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: elitedate.cz.
8: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Stavební úřad vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části vyhořelé budovy 34 ve Svitu. Na místě nicméně stále zůstávají hasiči a budou tam až do chvíle, kdy budovu předají společnosti Krým. Zatím není jisté, kdy to bude, nejspíš v nejbližších dnech. Krým už má na demolici vybranou firmu a bourání bude trvat několik týdnů. Včerejší výbuch při opravě vodovodu v Kroměříži prověřují kriminalisté jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Při výměně regulátoru tlaku vody se vyrazila přechodová spojka a šachta se začala rychle plnit vodou. Jeden ze zraněných mužů se nedokázal sám dostat ven, zachránil ho kolem jdoucí a policisté, kteří byli poblíž. Muže ze šachty vyprostili a poskytli mu první pomoc. Přivolaní zdravotníci ho pak museli napojit na umělou plicní ventilaci a vrtulníkem přepravit do zlínské nemocnice. Druhý muž si zranil nohu. Letošní sucho už má velké dopady na české lesy, stromům žloutnou listy, například břízy či lípy je dokonce schazují, některým lípám letos uschly i květy. Osluněným bukům na okrajích lesů zase praská kůra a nové výsadby usychají. Podle odborníků je tak nejvyšší čas začít debatu, jestli by se neměly do českých lesů začít sázet jiné druhy stromů, které suchu odolají. Kunovice na Valašsku zítra ožijí terénním mini-duatlonem. Přihlásit se můžeme do hobby kategorie, kde nás čeká běh zhruba 6 kilometrů a dalších 11 kiláků na horském kole. Připravená je i kategorie hard. Za závodit si ale můžou i děti. Zapsat je můžeme i na místě. Na trať pak vyběhnou zítra v 9 ráno. Hlavní závod startuje v poledne. Dneska k večeru by se nám na východě Moravy mělo zase postupně vyjasňovat. Maxima se drží kolem 20 stupňů, v noci nám to spadne zhruba na 10. Sobota bude slunečná s teplotou až 28 stupňů, v neděli už může být i 30, k večeru se ale začne zatahovat a může zapršet.
9: Hit Radio Zlín.
1: Odpolední show samozřejmě pokračuje na Hit Radio Zlín, s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová a ještě dalších 60 minut, ale hodina bude celá taková, řekl bych, neuvěřitelná. Budeme tady mít například nejstarší obyvatelku Zlína a Zlínského kraje, tak to si tipni, kolik let. Můžeš teď tipnout?
11: 107.
1: To je moc, bože, ty jsi to předala.
11: Dobře.
1: Uber.
11: Tak 105.

0: Hit Radio Zlín s vámi, tak jako i odpolední show. Něco podle mě neskutečného se teďka stalo v té spálené, polorozbořené budově ve Svitu. Jak to tam pořád stojí, že jo, a teď už to naštěstí teda nedotná, ale furt to někdo hlídá. Tak prosím vás, oni tam něco někoho poslali. Ne člověka, tak, ale robota!
1: Přesně tak, to je hodně cool, že jo?
0: Já jsem viděl, oni tam poslali robota, který s tam dokonce něco jako vytahoval, nebo co, a on dojel až do 9. patra.
1: To je frajer, ty jo.
0: Týpek to zvládl líp než já, člověče, no, já bych do 9.
1: Tebe by tam nepustili, protože je to ještě stále velmi nebezpečné samozřejmě, proto ten robot. Ty jo, akorát si říkám, že možná, jako kdyby tam poslali tebe a něco se ti stalo, že to bude možná menší škoda než ten robot, to je drahá věc.
0: Pak si ti bouchnul Šáňo, to je paráda.

0: Jedna z nejdůležitějších věcí na Hitradio Zina, odpolední show a obecně jako všech našich životů, co se nás teď týká a co chceme vědět a znát, nám řekne Šárka Hlubcová, jaké bude počasí o víkendu, protože za okny jako teď nic moc, jako dá se příjemně, ale prý nám přijdou tropy a prý nám přijdou bouřky. Jsou to dva odlišné články a já se ptám, který z nich je pravda.
1: Pravda jsou oba, ale naštěstí ani jedno z toho není taková hrůza. Jako podívej, zítra bude úplně nádherně, sluníčko 28 stupňů maximálně, pěkný. Takže fakt pěkný letní den.
0: Ale má
1: to neděle
0: háček.
1: Bude taky fajn, to bude jakože 30 stupňů, takže už trošku víc vedro, ale furt žádná hrůza. Třicítky v létě jsou v pohodě a večer přijdou ty bouřky. No.
0: To je pěkný, ale to je dokonalý vlastně.
1: No vlastně jo, super.
0: Vlastně pecka.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
4: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
5: Koupelny pro každého.
4: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Otrokovicích.
5: Koupelny pro každého.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
7: A zase je otázka, ty jsi říkal zmenšování talířů a na druhou stranu, pokud si těch talířů můžeš vzít jako neomezený počet, tak je to vlastně úplně jedno. Možná to jako omezí to, že si to nenabereš, ale pozor, já jsem na dovolený all inclusive nebyl 10
8: Teďka
7: let.
8: Teďka už to nezakecáš.
7: Jo,
8: nezakecáš,
7: takže já no. Mezi to nepatřím, zaprvé jsem vždycky přibral 5 kilo.
8: Takhle přesně, ať se ty rautový talíře zrušej, ať tam stojí borec s těma kleštěma a nabírá nám to, ale malý talíře, no tak prostě půjdeme víckrát, no. Půjdeme víckrát, nedá se nic dělat.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: baví.
1: Ne.
0: Ale my vždycky, když to zpíváme, tak je to víc a víc falešně, všimnu si.
1: Ne, my jsme normálně hvězdná rota tady, toto je úplná tragédie. My se omlouváme předem a i za ten zpěv a možná i za všechny další zpěvy, které tady někdy budou odpolední show na Hitrádiu Zlín, protože my bychom chtěli popřát, zpívat nebudeme, ale budeme chtít popřát jedné dámě ze Zlína, která je nejstarší obyvatelkou města Zlína v tuto chvíli, slaví nádherných 105 let.
0: To je
1: úplně jako neskutečný. Víš, jakože víme, jak máme třeba prarodiče, nevím, když máme babičku s dědou nebo maminku s tatínkem, ale jim je třeba 80.
0: A už tak jako nemůžou.
1: No a víš, jak to, prostě jasně, chodí, no, nechodí nebo něco a teď si jdeš ještě dalších 25 let v klidu. To je mazec.
0: A to si vím, že ta Marie, která teďka teda přejem tady aktuálně, tak ona prej normálně jako si obstará domácnost sama, jo? Opět v klidu. Nejvíc mě pobavilo, co znáš, jako vždycky nás nejvíc zajímá, jak toho dosáhla, toho jako dlouhého věku, že jo. Tak přátelé, každý den, ráno a večer troška slivovice. Jak jinak, přesně. V jídle, žádné omezování, premiluje bůček, peprná jídla, takhle se žije, tyjo, ve 105 letech.
1: Tak podle tohoto receptu já tady budu minimálně do 130 s takovou.

0: si vyhráváme na Hit Radio Zlín odpolední show, s vámi Pavla Šárka. A co mě překvapilo, že zájem o kurzy češtiny pro začátečníky, i převážně teda pro cizince, je ve Zlíně plno. Je navaleno.
1: Počkej, jak jako převážně pro cizince, to chceš říct, že by tam mohl jít i nějaký Čech? Jako
0: no
1: měl by, každý druhý by měl tady pomalu, různých jako diskuzí na Facebooku.
0: To jsem chtěl říct, že když se podívám na některé komentáře, ať je to na našem profilu, ať je to třeba nevím, co mě štve ve Zlíně kdekoliv, tak si říkám, no tak, tady ten kurzíček by možná pomohl. A i kolikrát mě, že jo, tak ty mě furt opravuješ v tom, že já nevím, skloňuji blbě nebo
1: no,
0: něco.
1: To je peklo, ty jo. A číslovky, když jdou Češi skloňovat, tak to je nejvíc úplně hrůza, jako.
0: 1, 2, 30, 63, dívej, pohoda.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás!
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju!
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Kop. Všechno dobré.
9: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
10: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Tady, prosím vás, v tuhle chvíli, a ani si neuvědomujete, u jak historické události v tuhle chvíli jste. Tady na Hit Radio Zín odplní show, totiž pro celý tento týden se s vámi loučíme.
1: No tak to je velká věc,
0: to je velká věc, tak červený koberec zatím nemáme, tak aspoň třeba potles. Jestli, dívejte se, domluvíme se najednou, my jsme vás tady týden bavili a teď nám zatleskáte teď.
1: Slyším to až sem.
0: Děkujeme.
1: Úplně.
0: Nádherný, ale to šlo od srdíčka. Tak jo, mějte se krásně. Vidíme, no, slyšíme se po víkendu.
1: Tak čau.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, dejte ve Francově Lhotě. Dnes a zítra je tam festival, takže spousta lidí i aut. Zítra bude živo v Buchlovicích kvůli festivalu Česneku nebo taky v Luhačovicích skrz hudební gastrofestival. Taky tam pak projíždějte opatrně. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
3: cukr Moučka za skvělých 19,90. Desítka Gambrinus v plechu se zákaznickou kartou za výborných 15,90.
2: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
8: I'm Dua Lipa.
9: Zahradnictví Slunečnice. Stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice. S láskou vypěstováno.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Vyhořelá výšková budova v bývalém baťovském areálu ve Zlíně půjde kompletně k zemi. Majitel musí celou stavbu odstranit do 15. prosince. Zdraví a život ohrožující části stavby musí zlikvidovat už do 6 týdnů. Kriminalisté z Pardubického kraje řeší případ mladíka, který pomocí AI vytvořil nahou fotku své známé. Obrázek měl poté rozeslat dalším lidem. Letos se jedná o 6. podobný případ v kraji. Zneužití identity k výrobě a šíření pornografie pomocí umělé inteligence je trestný čin. Hrozí za to až 5 let vězení. V Uherském Hradišti dneska začíná letní filmová škola. Festival, na který každoročně míří tisíce lidí, potrvá do čtvrtka. Kromě projekcí snímků nabízí koncerty, divadelní představení, odborné programy, tvůrčí dílny i akce pro děti. Tenistka Tereza Valentová na turnaji WTA v Praze postoupila do semifinále. V českém derby porazila obhájkyni titulu Marii Bouskovou 2-1 na sety. Naopak Sára Bejlek ve čtvrtfinále podlehla 0-2 Rakušance Lili Tager. Teď proti sobě hrají Barbora Krejčíková a Dominika Šalková.
13: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
12: V noci i zítra přes den by nad Českem mělo být jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů, v údolích až 5, sobotní maxima 24 až 29.
14: Krásný dobrý večer, s vámi už Lea, tak trošku nečekaně, dáme si takovou prodlouženou jízdu, budeme spolu usínat, zítra spolu budeme vstávat. Každopádně 80-ky, 90-ky, milénium, Madonna letí za vámi právě teď. Tak hezký pátek.

takhle chutná pátek šéteru Hitrády a 11 minutek po 18. hodině Elton John. I don't wanna go on with you like that. Milujem tenhle song. Tak co, jak se máte, co děláte? Napište mi to na 777-937-777. Já jsem tady taková samotinka ve studiu, ale mám tady vás. Tak mi dejte vědět, co děláte, jak se máte, jaký máte třeba plány na víkend. Dneska spolu budeme usínat, zítra spolu budeme vstávat celou sobotu a neděli. S vámi Lea Děnděši, tak já doufám, že se máte báječně, protože před námi je to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Což jsou hity, které vy, naši posluchači, milujete. Já je teda zbožňuju, protože já říkám, zasekla jsem se v 90. jsem 85. ročník a prostě nesmrtelná hudba. Jinak tomu nebude ani teď, protože si dáme takovou romantiku. Ale co to bude, se nechte překvapit. No a potom bude slečna, dívka, žena, Stacey Orico s hitem Stuck, který já jsem zbožňovala. Tenkrát byla i taková ta hudební hitparáda ESO. Byla to píseň, která ovládala ty hudební žebříčky světových hitparád na prvních místech. Tak to si dáme za moment, ale teď už. Slibovaná romantika. Dámy a pánové, pokud máte někdo dneska takový romantický večer, tak tohle je od nás pro vás Bryan Adams. Everything I do.

0: 18 hodin 19 minut, aktuální čas, hezký dobrý večer. Jdeme na vaše SMSky, ahoj Leonko, jsem na odpolední do 21. hodiny a pak budeme spolu i na ráno. Máme se dobře, příští týden dovolená, posluchačka Raduš. Radunko, zdravíme, taky nám píše Marila. Ahoj Leonko, tak já se dnes těším na večer sama pro sebe, proseko, dobrůdky a nějaký film. Zítra ráno se opět těším na tvůj hlas, hezký pátek všem, Marila. Marilko moje, tak já myslím, že tohle je značka ideál. Miluju večery sama pro sebe a nejen večery. Taky nám tady píše Ivče. Ahoj Leonko, my se chystáme na týdenní dovolenou na Vranovské přehradě, takže balíme a zítra vyrážíme. Přeji vám krásné pozdní odpoledne a super víkend a tobě příjemné vysílání. Já vám moc děkuju za krásné zprávy, protože jich chodí opravdu velký počet. Díky, díky, díky. No a za chviličku Kylie Minogue, taky Busta Rhymes, Mariah Carey a spousty další skvělé muziky. Buďte s námi.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Zámek Holešov vás zve na koncert kapely Buty. Legendární formace oslaví 8. srpna na zámeckém nádvoří 40 let na scéně. Hity jako Tata, František, Jednou ráno zazní právě v Holešově. Ale pozor, tím hudební léto v Holešově nekončí. Už 5. září vás zveme do zámecké zahrady na ABBA Symphonic Show s Filharmonií Bohuslava Martinů. Předprodej www.holešov.info.

0: v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Takhle to přesně dopadne, když si moderátor zapomene zapnout mikrofon. Hezký dobrý večer, 18 hodin 40 minutek. Před námi je Wingfield, Saturday Night. A spousty další skvělé muziky, co třeba 90. Fun Factory, anebo Boyzone, jeden z nejlepších boybandů 90. let. Tohle a ještě mnohem více muziky, tak buďte s námi.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio. Didi na

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaká, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: Krásný dobrý večer s vámi, Lea, posloucháte Hit Radio Classic, to nejlepší z nejlepších 80-ky, 90-ky, milénium. Pokračujeme až do 21. hodiny. Hit

0: Hit Radio Classic se vám milé a díky za to, že vás máme. A kdybyste s námi chtěli být všude, když jedete někam na Dovči, na prázdniny, tam, kde si užíváte volníčka za hranicemi České republiky, tak budeme rádi, když nás budete ladit i online přes aplikaci Radia.cz a nebo přes webové stránky hitradio.cz a potom už s námi budete úplně všude. Jo, a ještě jedna věc. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, kde jsme jako Hit Radio.
1: Hit Radio Zlín.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz, sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz.

posloucháte Hit Radio s vámi Lea. Doufám, že se máte krásně, že už jenom odpočíváte, relaxujete, protože před námi je spousty skvělých 80kových, 90kových hitů až po milénium. Hrajeme vám jenom to nejlepší, jinak tomu nebude ani teď. Přijde legenda všech legend, zpěvák, kterého já osobně zbožňuju. Konkrétně jeho píseň Another Day in Paradise, tu si ale nedáme. Dáme si něco jiného, bude Phil Collins, ale před ním ještě tahle skvělá kráska Pink a Family Portrait. Právě

0: Posluchač Lukáš, ahoj Leonko, moc rád tě slyším z éteru Hit Rádia. Hrajete úplně skvěle, protože my tady máme noční šichtu a posloucháme vás na plný koule. Všude nám to tady hraje. Prosím, zahrajte i něco českého, jestli by si mohla pro kluky ze Škodovky. Je tady ještě Máca, Pavel, Tomáš a Jenda. Díky moc, jste super. No tak kluci, hlavně ať vám ta práce jde pořádně od ruky. S hudbou to jde všechno líp. A samozřejmě něco z českého rybníčku, co třeba Buty, až ten vláček zapíská. Tak tohle bude taky Manu Chao, Me Gustastu a spousty dalších skvělých hitů. Rozhodně zůstaňte s námi, protože až do 21. hodiny vám hrajeme 80-ky, 90-ky až po milénium.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

Pátek večer, 24. červenec, s vámi Lea, hezký dobrý den, díky, že posloucháte Hit Radio, 80. 90. milénium. No a nyní si na své přijdou panoušci takové krásné, melancholické rockové balady a já říkám, že to je jeden z takových těch songů, při kterých je strašně hezký strávit ten večer prostě s druhou půlkou. No posuďte sami, Black Velvet, právě teď.

0: pátek večer, zítra víkend, pro většinu z vás volno, volníčko, odpočinek, relax. My tady s Filipem budeme na značkách v 7 hodin ráno a zase narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. To znamená, že budeme hrát skvělou muziku, dobrá nálada, pozitivní energie a hlavně budeme někomu z vás dělat velkou radost. Mrkněte na web hitradio.cz, tam se všechno dozvíte, co pro někoho z vás máme, když kliknete na takovou tu ikonku soutěže, tam to všechno vidíte a my budeme rádi, když zítra ráno tady budete s námi. A teď už jdeme zase hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Hezký večer.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Zlín.

0: Náš společný čas pomalinku, ale jistě vyprchává. Popřeju vám krásnou dobrou noc, ještě hezčí večer. Užijte si ho podle svých představ. No a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Někdo budete vstávat s námi, někdo s námi budete i usínat po propařené, protančené noci. Ať už děláte cokoliv, díky, že jste zítra rádiem. Byla s vámi Lea, přeju vám krásnou dobrou noc a nechte si něco hezkého zdát, jo? A pokud možno, zůstaňte s námi dál. Ahoj!
1: Hit Radio Zlín.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe. Žijte lépe.
7: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.
8: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: NC-cepkov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu. Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Hit Radio.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.